budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celý 60 minut. Potom přijde dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. A pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. V tom si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, tajemný rok.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: počasí.
1: Momentálně je deštivo, obloha je zatažená až oblačná, na většině území prší a z rána se lokálně mohou objevit také bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Začátek týdne bude taky zamračený, bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Citelně se také ochladí, teploměry se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Tolik o počasí, krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Ani Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: I v noci posloucháte Rádio Blaník, za to velké díky a dnes vám celý den hrajeme jenom hezky česky. Je to první pondělí v měsíci a to vám hrajeme české písničky celý den, ale pozor, dnes po 8 hodině raní také české ráno. A s kým to bude? Bude to s Petrem Kolářem, tak si to rozhodně nenechte ujít. České kytarové ráno na vlnách Rádia Blaník. Já vám přeji klidnou noc a pojďme si dál hrát pohodové písničky. Hezky česky mezi 5. a 6. ranní, no konec konců dnes hezky česky rovnou celou noc, celý den a také celé odpoledne. Tak s námi buďte dál.

a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

Já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je deštivo, obloha je zatažená až oblačná, na většině území prší a z rána se lokálně mohou objevit také bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Začátek týdne bude taky zamračený, bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Citelně se také ochladí, teploměry se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Tolik o počasí, krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Chraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: rámci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šance máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Krásný den, je pondělí 1. června, slavíme Den dětí a svátek má také Laura. Tady jsou očekávané události. Začíná celorepubliková akce s názvem Motýlí půl hodinka, do které se mohou zapojit jak jednotlivci, tak také rodiny, školy i skupiny. Potrvá do 7. června. Více se dozvíte na motýlípůlhodinka.cz. Od června do konce roku budou vlaky od Kladna a Kralup končit na nádraží v Bubnech. Důvodem je přestavba kolejiště a nástupišť na Masarykově nádraží. V 10 hodin dopoledne zahajuje letní sezónu koupaliště v Chrastavě. Už od 6 je ale možné jít na kondiční plavání, podmínkou je ale permanentka na celou sezónu. Hodinu popolední proběhne otevření nového multifunkčního hřiště v Havlíčkově Brodě. Rodiče s dětmi mohou přijít do Nuselské ulice. A v Praze začíná festival Tanec Praha 2026, který nabídne bohatý program současného tance s účastí umělců z 12 zemí, kteří vystoupí v Praze a dalších 21 městech a obcích po celé republice. Akce potrvá do 23. června. Tolik očekávané události. Krásný start do nového týdne vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Vítaj, mi kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
1: Svítí.
2: I na síti všech sítí.
1: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
2: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
1: Blaník na Facebooku a Instagramu.
3: Báječné ráno, krásné pondělí, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník, posloucháte Českou hodinku. A za chvíli tu budou třeba Vítr Lucky Vondráčkové. S písničkou Nápad i Hana Zagorová. A mám tu i plzeňskou kapelu Turbo. Dál vám budeme hrát hezky česky, přeji krásné pondělí, je 1. června, dobré ráno.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Dnešní počasí bude většinou zatažené až oblačné, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů.
2: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
3: Je 1. června, komu se sluší právě dnes popřát? Tak to zjistíte za malou chvíli. A co vás čeká v kytarovém ránu při českém pondělku tady na Blaníku? Jeden skvělý český zpěvák, který také zaspíval na Konopišti. Tak si to za chvíli nenechte ujít. Poslouchejte dál Blaníka, přeji hezký vstup do nového týdne.

ráno, hezké pondělí, posloucháte Rádio Blaníka. Dnes si hrajeme hezky česky rovnou celý den. Česká hodinka pokračuje za chvíli, bude tu skupina Turbo a Hráč, nebo Pavel Vítek, I love you baby. A to se docela hodí, protože baby dnes slaví. Ano, dnes je 1. června a je tu Mezinárodní den dětí. Já miluju dětský úsměv.

0: Tak dnes při pondělku 1. června na vaše dítka rozhodně nezapomeňte. My si dál pojďme hrát další české písničky pro vás a já přeji krásné ráno.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.

jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plám, vlát s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

s tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Dobré ráno, hezký den, je tu první pondělí v měsíci i dnes, tedy 1. června, posloucháte Blaník. A hezky česky vám hrajeme, jak jsem říkal, po celých 24 hodin. Za chvíli Tomáš Klus. Silné úzko, si krev ze svých ran, ačkoliv nechci, si ve mně uschován, si smutný špatnou minare. Dále tu bude Lucie Vondráčková a písnička Vítr. Ano, je tu první pondělí v měsíci, jenom hezky česky celý den a také české kytarové ráno. S kým to bude právě dnes? Tak to se dozvíte za chvíli, poslouchejte dál vysílání Blaníku. Písničky připravené a informace přidám za chvíli. Tak hezký den.
1: Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: V pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký,
1: Olga Luno,

0: dopoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Inspirující prostředí.
0: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
0: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 5 měsíců roku. Na konci dubna byl státní rozpočet ve schodku 106 miliard, loni byl o 64 miliard vyšší. Přes jižní Čechy se přehnaly silné bouřky, večer lámaly stromy a přerušovaly i dodávky elektřiny. Hasiči měli přes 200 výjezdů, nejvíc v okresech České Budějovice a Český Krumlov. Plzeňský soud dnes rozhodne o předání extrémistky Líbechové do Německa. Tata má nastoupit do vězení. Původně byla odsouzena jako muž Sven Líbech. Policie ji zadržela u Aše na Chebsku. Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Po utkání trenér Miroslav Koubek zúžil nominaci o 3 hráče. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude deštivo a čeká nás citelné ochlazení. Většinou bude zataženo až oblačno a na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 18 a 22 stupni. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tak tomuhle se říká česká hudební klasika Brontosauři a písnička Stánky. Já vám přeji krásné dobré ráno i dnes, pondělí 1. června jste si pustili Blaník a dnes v kytarovém ránu krátce po 8 přijde zpěvák, který zpívá tuhle píseň. A to by bylo málo, kdyby zpíval jenom jednu, on jich má. Všechny jsou parádní, všechny jsou skvělé a navíc svého času působil tady u nás na Blaníku i jako moderátor hodinky Hezky česky a bez reklam. Tak právě tenhle zpěvák, který Petr Kolář, se na vás těší dnes v kytarovém ránu. České pondělí tady u nás na Blaníku krátce po 8. A samo sebou s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkovou a to už o 6 ráno. Takže já v tuhle chvíli mávám, popřeji hezký den a užijte si další vysílání vašeho rádia.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Takhle po konopišti, ale rádiový i normální život běží dál. To znamená, že pozítří přivítám dalšího parťáka. A opět to bude parťačka. Tentokrát vyspovídám herečku a zpěvačku paní Jitku Smutnou. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: byli Radci v práci a Kabáti na Blaníku. A pokud už jste jako ti Radci v práci anebo do té práce teprve míříte, přejeme vám pohodové ráno a tu pohodu vám budeme servírovat. No vlastně celé to dnešní pondělní ráno. Až do 10. V té příští hodině po 6. vás čeká Petr Kotval. Milujem se čím dál víc, život nám leží. Luc Chavíla. A bude i Karel Gott. A protože je první pondělí v měsíci, tak dneska vám Blaník bude celý den hrát jenom hezky česky. Je pondělí 1. června 5:55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové České rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes zatažená až oblačná. Na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé také bouřky. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Tolik o počasí a teď už Monika a s ní zprávy.
1: Rádio Blaník.
0: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
0: Za každého počasí.
1: Právě Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
3: Končí možnost zaplatit daň z nemovitosti bez pokuty. Jižní Čechy zasáhly silné bouřky. Hokejové mistrovství světa zná své vítěze. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka ale platí jen pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě možné je rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí, že finanční úřady vyměří lidem úrok z prodlení. Předpověď meteorologů se naplnila. Přes jižní Čechy se včera odpoledne a večer přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Víc tomu říká mluvčí distributora EGD Roman Šperňák.
4: Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovosvinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
3: Kolem 8:30 večer bylo bez proudu ještě na 1800 odběratelů. Varování před silnými bouřkami skončilo úderem půlnoci. Hasiči měli na 200 výjezdů. V Maďarsku se rýsuje ostrý konflikt. Do půlnoci dal maďarský premiér Péter Maďar prezidentu republiky Tamási Suliakovi lhůtu, aby odstoupil z funkce. Několik hodin před uplynutím ultimáta hlava státu oznámila, že z funkce neodstoupí a bude dál plnit své pravomoci. Pohár pro mistra světa zvedli nad hlavu hokejisté Finska. Ve vyrovnaném s finálovém souboj se Švýcarskem rozhodl jediný gol v utkání, který padl až v prodloužení. V 71. minutě se o vítězný zásah postaral útočník Konsta Helenius, který tak Finům vystřelil páté zlato. Velké zklamání prožívají ale Švýcaři, kteří na historický titul po třetí nedosáhli. A více dozvíte po 8:30 v hokejovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
5: No tak dobré ráno, pondělní ráno, dneska máme 1. června Mezinárodní den dětí, také Laury mají dneska svůj svátek, tak přejeme všechno nejlepší, k obojímu se ještě dostaneme, stejně se, jako se dostaneme k tomu konopišti, které jsme si prožili společně v sobotu a kde jsme oslavili ty 27. narozeniny Blaníku. Taky nás čeká české kytarové ráno po 8. hodině naživo Petr Kolář, no a za chvilku bude řeč o účtenkách, protože i ty budeme dneska po 7. hodině proplácet. Teď Petr Kotwald, bude 6.

0: Lucka Bílá, i Lucku Bílou jste v sobotu slyšeli na Blanickém konopišti, ještě se k tomu dostaneme, ale dneska vás čeká taky...
1: Petr platí vaše účty.
0: Každý všední den po 7. hodině u nás na Blaníku proplácíme vaše účtenky. Teď jsme si dali tu víkendovou pauzu, ale dneska po 7. hodině se k tomu zase vrátíme. To znamená, že na začátku zase bude vaše SMSka, nějaká vaše SMSka, do které napíšete, za co jste utratili v poslední době peníze a co byste chtěli proplatit. Tu částku samozřejmě, jméno a příjmení a odkud jste, a všechno to pošlete na 600 318 118. Po 7. hodině Adel jednu SMSku vybere, já zavolám na to číslo, ze kterého ta SMSka přišla, no a zeptáme se, jestli zrovna posloucháte a jestli víte, kdo třeba právě na Blaníku dospíval. Takhle to vypadalo v pátek.
2: Dnes bychom měli proplatit nájem za rovných 10 000 korun.
0: Vidíte se v tom nebo slyšíte se v tom, že je to vaše SMSka?
3: Ano.
0: Jo, 10 000, 10 000, to znamená, že byste měla na účtu plus 10 000, to se hodí, ne?
3: Krásný.
0: Že jo, no to ještě je tam nemáte, tady ještě zbývá splnit jednu podmínku. Kdo dospíval na Blaníku?
3: Marie Rotrová.
0: No tak už je tam máte.
3: To je krásný, já vám moc rád děkuju.
0: Tak Ivaně jsme v pátek proplatili 10 000 korun, jaká částka to bude dneska, to se dozvíme zhruba za hodinu. Teď Karel Goda, jestli tě budu mít rád. Vy jste s Blaníkem, dobré pondělní ráno.

0: Jestli tě budu mít ráda, Karel Gott na Blaníku. Máme tady další den. Je tady pondělí 1. června a jaký bude ten prvočervnový den?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemný start nového pracovního týdne a jak to bude vypadat s počasím, tak to ví nejlépe Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme většinou zataženou oblohu a na většině území se vyskytuje občasný déšť. Teploty jsou poměrně vysoké, nejčastěji 16 až 12 stupňů Celsia.
2: Co nás může potkat během dne?
3: Den přinese zataženou až oblačnou oblohu. Zpočátku na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně se vyskytne i bouřka. Odpoledne a večer ale srážek bude ubývat a oblačnost se bude protrhávat postupně. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Tak to byl Petr Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu, teď už Petra Janu a s Bohem všem láskám dej, jste s Blaníkem, dobré ráno.

0: je zbytečné nosit sovy do Athén.
1: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: na Rádiu Blaník.

0: Všechno je v pořádku, skupina Opět a Radeček v Dobrém ránu na Blaníku. 330 lidí, tisíce dílků a nervy pevnější než karton, ze kterého ty dílky byly vyrobené. V Ostravě se o víkendu bojovalo o titul mistra republiky ve skládání pucle na čas. Soutěžilo se v kategoriích jednotlivců, dvojic i týmů. Rozhodují minuty, někdy dokonce vteřiny. Důležitá je strategie, rozdělení barev, hledání okrajů a hlavně sehranost týmu. A možná vás překvapí, že Česko patří ve skládání pucle, nebo puzzle se taky říká, nebo správně anglicky je to puzzle, ke světové špičce. Čeští reprezentanti pravidelně vozí medaile z mistrovství světa a patří mezi nejúspěšnější země vůbec. A jak vypadá jejich trénink, tak ti nejlepší prý skládají prakticky každý den. Někteří zvládnou i několik set dílků denně a přiznávají, že se jim o té skládačce někdy dokonce i zdá. Takže vidíte, jsme přeborníci. V hokeji to nevyšlo, ale tady jo. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6:20.
1: To nejlepší z Konopiště.
2: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
1: Byl to výjimečný koncert pro výjimečné publikum.
2: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
1: Už tento víkend.
2: To nejlepší z Konopiště
1: na Rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Tak letos taky žádný moře, co?
6: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
5: Do města? S malýma dětma?
6: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
5: Počkej, to se hned podívám.
6: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Fotky z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
3: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Rafikiho přátel. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vláda by se dnes mohla vrátit ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky. Na místo úřadu vlády by se na ně měla podělit 4 ministerstva. Plán ale kritizují experti. Strážka osobního vlaku s autem si v obci Bělušice na Mostecku vyžádala 2 zraněné. Záchranáři je večer převezli do nemocnice. Provoz na trati stál zhruba 2 hodiny. Závěrečný program festivalu základní umělecké školy Open vyvrcholí programem ve Valštejnské zahradě v Praze. Nabíde dnes 10 hudebních a tanečních vystoupení různých žánrů. Senzační tažení mají za sebou beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. Z kvalifikace turnaj Pro Tour Elite v Ostravě až ve finále zastavili Švédové David Aman s Jonatanem Helvigem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: S Petrem Svíbou.
6: I s Adelkou vám přejeme pěkné pohodové pondělní ráno, je 1. června, Blaník vám dneska celý den hraje jenom hezky česky, protože je navíc první pondělí v měsíci, ale i dneska čekáme na vaše dobré zprávy. Co vás v poslední době potěšilo? Jaká zpráva vám udělala radost? Úplná maličkost to může být, cokoliv soukromého, napište nám o tom na 603 118 118, protože i tento týden v pátek po 8. budeme odměňovat. Pište, teď Krištof a srdce být a za chvíli se podíváme na hudební narozeniny a výročí tohoto týdne. Za 3 minuty bude 6:30.

0: Skupina Kryštof a Srdce být v dobrém ránu na Blaníku. No, jsme na začátku dalšího týdne a jaké hudební narozeniny a jaká hudební výročí nám ten týden přinese, o tom už Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásné pondělí, před námi je tradiční přehled těch nejzajímavějších hudebních výročí tohoto týdne. A už dnešek je velice bohatý. Své 81. narozeniny slaví v tento den moderátor, textař a bavič Karel Šíp. Všechno nejlepší. 58 let je dnes zpěváku Danielu Hůlkovi a aby toho nebylo málo, tak Richard Krajčo ze skupiny Kryštof slaví v tento den své 49. narozeniny. Richarde, z Blaníku ti přejeme všechno nejlepší. Pozítří oslaví své 80. zpěvák Radek Tomášek. 91 let by se ve středu dožil dirigent a kapelník Václav Hybš a k 76. narozeninám popřejeme v ten samý den na dálku i zpěvačce Suzy Quatro. Mimochodem, víte, jak se Suzy jmenuje celým jménem? Susan K. Quatrochio. Stejné výročí bude mít v pátek zpěvačka Jitka Zelenková. Tak Jitko, už nyní všechno nejlepší. Pravda, že sametový hlas této zpěvačky dokáže pohladit po duši opravdu každého. V neděli oslaví své 73. narozeniny písničkář Jaromír Nohavica.
3: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly.
2: Své 86. narozeniny bude v ten den slavit legendární Tigr z Velsu Tom Jones a zavzpomínáme i na zpěváka Prince. V neděli by mu bylo 68 let. Tak to je pro dnešek vše. Mějte se krásně a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Naše pravidelná pondělní rubrika, Danieli, děkujeme. A tady už je Babi Daněk. Moc chybí. Outsider Waltz. Na Blaníku 3 minuty po 6:30.
4: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Mandraže a brouci na Blaníku. Dobré ráno, Rádio Blaník. Tak nejdříve dobré zprávy, protože i dnes na ně čekáme. Pište nám je na 600 318 118, protože Blaník, to je prostě rádio dobrých zpráv a to dnešní ráno bude taky plné dobrých zpráv. Dobrou zprávou určitě je to, že máme za sebou blanické konopiště, že nepršelo. Další dobrou zprávou je, že konečně zapršelo, což příroda uvítala, a další dobré zprávy jsou od vás.
1: Napsala nám třeba Veronika: dobré ráno, mám radost z toho, že je můj tatínek po operaci srdce v pořádku doma.
0: Je, děkujeme a gratulujeme a přejeme hodně zdraví.
1: Přidáme ještě Ivetu, ta tu potěšila beseda v knihovně s horolezcem o Grónsku.
0: Aha, no výborně, to bych se...
1: To mohlo být zajímavý.
0: Tam bych šel.
1: A přidám ještě Janu s Vlašimi, velkou radost nám udělal vnuk Vojtíšek, úspěšně složil maturitu a díky výbornému prospěchu je přijat na vysokou školu.
0: Gratulujeme, gratulujeme a ještě jednou gratulujeme. Pište nám dál na 600 318 118 a teď ještě počasí.
1: Ty teploty už jsou teď poměrně vysoko, i když ten vítr a zatažená obloha a déšť tu pocitovou teplotu můžou srážet. Nicméně Olomouc hlásí 17 stupňů Celsia, Brno 16 stupňů, stejně jako Praha, Karlovy Vary 14 stupňů Celsia. Během dne ty teploty můžou vystoupat až na 22, na horách bude okolo 13, jinak bude tedy zataženo až oblačno a na většině území počítejte s deštěm nebo s přeháňkami.
0: No a my se za chvíli vrátíme k tomu konopišti. Teď je 6 hodin a 40 minut.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
9: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Go, go, go, gorila!
16: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
17: České rádio.

0: Valdemar Matuška do věží na Blaníku taky tam kdysi zpíval. Dokonce došlo tehdy k historickému momentu, kdy se na jednom pódiu potkal se svým životním sokem Karlem Gottem. A to pódium je na Konopišti.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A na tom Konopišti jsme letos oslavili 27. narozeniny s Luckou Bílou, Olgou Lounovou, s Nounem, Helenou Vondráčkovou, Jiřím Kornem, na závěr Michal David. Adel, jaké vystoupení se ti líbilo nejvíc?
3: Já jsem tam byla i pracovně přes sociální sítě, takže já jsem jich moc neviděla. Já jsem viděla jenom Olgu Lounovou.
0: Ty jsi to slyšela ze zadu.
3: Já jsem to slyšela ze zadu či z boku. To jsem viděla Helenku Vondráčkovou z boku, ale byla jsem na Olze Lounové a potom na Michalu Davidovi, no a moje srdcovka je prostě Olga. Ona jak vždycky chodí mezi lidi a má tam na pódiu děti a je to vždycky takové živé a krásné.
0: No, mě asi nejvíce uchvátil Jiří Korn, nejvíce jsem se na něho těšil a bylo to dobře, že jsem se těšil, protože mě fakt nesklamala, ani ta kampaň mě nesklamala. To byli neskuteční borci a borkyně teda. Vím, že tam byli i lidi z cirku Laputika a podobně, prostě to je neskutečné, ale hlavně já bych chtěl mít tolik energie v 77, jako má Jiří Korn.
3: No to rozhodně, on tam těm tanečníkům naprosto v pohodě sekundoval a já jsem to teda neviděla, to už jsem zmínila, ale na našem Instagramu já jsem si několikrát dokola pouštěla, jak se tam ten jeden z těch tanečníků točí v tom železném
0: kruhu.
3: Ano.
0: Ten je zrovna z cirku Laputika. A to bylo něco neskutečného. No prostě chce to vidět, mrkněte se na naše sociální sítě. Jiří Korn celé to své vystoupení ještě ukončil touhletou písničkou. Zpíval to tam a kapela. S celým tím chórem konopišským, těch více než 10 000 hlasů, a to bylo neskutečné, mě úplně tuhla krev v žilách, měl jsem husí kůži a říkám si, doufám, že tohle nikdy neskončí. No tak bohužel to skončilo, ale my si to o víkendu zase připomeneme, protože nás čeká víkend s Konopištěm, ale protože my jsme vám tam s Adélkou, nebo vůbec my jsme vám celý den vysílali z Konopiště a s Adélkou jsme tam byli mezi 10. a 13. hodinou, tak tady mám ještě jednu takovou vzpomínku, protože i letos dorazila Jana Zmilevska, aby nám přečetla svou básničku.
4: Blaníčkovi na výročí spoustu hvězd tu bude hrát, pojďme všichni společně si hezky česky zaspívat. Zdraví vás Jana Zmilevská a potřebuju pozdravit hospodu Vickovicích, Vartu, Lipovou, Vzpomínkovou a Velnesačky. Mějte se všichni rádi. Ahoj! Zase za rok!
0: Zase za rok, Konopiště 2026 je za námi, ať je Konopiště 2027, ale na to letošní budeme vzpomínat celý víkend. Teď už Anaka a Nebe na Blaníku, je 6.50.

0: Tak to byla Anaka a Nebe na blaníku. A v příští hodině Lucie a Amerika. Vašek Neckář. A taky tenhle ten pořád ještě nový a čerstvý duet Evy Farné a Miraje. Jmenuje se Vzpomeneš si. Prostě hezky česky to na blaníku bude i v té příští hodině. Dneska jenom hezky česky, protože je první pondělí v měsíci. A je taky 6.54. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí.
2: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Výjimečně se můžou objevit také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat, teploměry vyšplhají ke 20 stupňům. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: Pozor si dejte na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí v Seifertově ulici. Tady vyšetřuje policie nehodu 3 osobních aut. Počítejte s omezením. Komplikace vás čekají také ve Frýdku Místku, a to v ulici Na Podvolání, kde budou probíhat stavební práce. Silnice tady bude z toho důvodu zcela uzavřena. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Pavel věří v odlet na summit do Ankary. Měření emisí provází v Česku podvody. Koubek vyřadil z nominace na šampionát 3 hráče.
3: Blaník.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel stále věří, že pojede na červencový summit NATO. Doufá ve vládní kompromis, že se ho zúčastní nejen on, ale taky premiér Andrej Babiš. Ten se s Pavlem už několik měsíců přezdá hlava státu na summit v Ankaře pojede. Babiš v sobotu neodpověděl na dotaz, jestli by prezident mohl letět na jeden ze dvou dnů summitu a premiér na ten druhý. Při měření emisí se v Česku švindluje. Jak píšou novinky.cz, u každého čtvrtého auta vytipovaného ke kontrole naměřila silniční inspekce emise překračující zákonný limit. Přitom mají většinou platný certifikát z pravidelné prohlídky. Podle Asociace emisních techniků a opravářů je to důkaz, že se při měření podvádí. Na Šumavě zasahovali hasiči. Na samotě západně od vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku včera zničil rozsáhlý požár obytný dřevěný srub se stodolou. Hasiči předběžně odhadli škodu na víc než 2,5 milionu korun. Po příčině požáru teď pátrají vyšetřovatelé. Fotbalová reprezentace už odletěla do dějiště mistrovství světa. Celkem se do konečné nominace vyšlo 26 fotbalistů. Trenér Miroslav Koubek vyřadil Kabonga, Buchu a Ladru.
5: S těžkým srdcem, asi nejhorší okamžik mý tenisové kariéry. Museli jsme oznámit po dlouhé diskuzi a ještě ty analýzy pro a proti. 3 jména, které z nominace vypadly. Chtěl bych se pouštět vysvětlování to pro a proti. Nebylo by to citlivé. Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu.
4: Na závěrečný turnaj tak trenér bere 23 hráčů do pole a 3 gólmany. Česko se na šampionátu představí teprve po druhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Do turnaje vstoupí duelem s Koreou. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Svívou.
6: Za Delkou vám přejeme dobré pondělní ráno s datem 1. června. Nejenom, že dneska je Mezinárodní den dětí, ale dneska je taky den po víkendu a to vám poprvé proplatíme účtenky v tomto týdnu. Adel, máme účtenky, máme čeho vybírat.
7: I ve dni po víkendu, čili v pondělí máme účtenky.
6: Výborně, tak Adel už za chvíli jednu vybere a já se na to číslo, ze kterého ta účtenka přišla, protože je posíláte SMS-kou, pokusím dovolat a zeptat se, jestli právě posloucháte a když všechno klapne. Bude ruka v rukávě, tak proplatíme i vaši účtenku. Lucie Amerika teď na Blaníku. Bude 7.

0: Na Blaníku v dobrém ránu Václav Neckář se svou Mášou.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Já jsem tady se svou Adelkou, která nám teď řekne, co všechno jsme proplatili v minulém týdnu.
3: V pondělí to byly pohonné hmoty, v úterý účet z lékárny, ve středu se nám to nepovedlo, nicméně ve čtvrtek jsme proplatili splátku úvěru na auto, no a v pátek tak to byl nájem za 10 000 rovných.
0: Pak byla sobota a neděle, to jsme si dali pauzu, ale teď je pondělí a jsme s účtenkami zpátky, to znamená, že já otevírám pokladnu, sedám si za přepážku, za chvíli budu proplácet, ale ještě teda nevím komu. Teď je otázka, jestli to ví Adel.
3: No já už to vím.
0: Ty už to víš? Takže otevíráme krám. Já už to teď vím taky a volám na telefonní číslo, ze kterého přišla tahle soutěžní SMS-ka. Ještě vám neřeknu jaká.
4: Ale co pak se nám to tady děje? Tady nám blbne telefon nějak. Pojďme ještě jednou.
0: Tak to jsem zvědavý. Ale někde zvoníme, takže dobrá zpráva. Radio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradníčková. Je tam Jitka?
5: Ano, u telefonu.
0: Jitka z Liberce, jo.
5: Ta,
0: co nám, poslala SMS-ku.
5: Ano.
0: Adelko, co se píše v té SMS-ce?
3: Jitka by chtěla proplatit svatební šaty v ceně 8000 korun.
0: Kdy se vdáváte, Jitko?
5: 21. srpna.
0: 21. srpna, no kousek od Adelky, proč je Adelka se potom dává někdy na začátku září,
3: ano.
0: Že jo? No, tak nemáte to společně, no to nemáte asi, že jo? Do 8000 korun, teď se hodí asi každá kačka, co Jitko?
5: To každopádně, no.
0: Takže těch 8000 korun vám možná vrátíme, takový svatební dar od Blaníku by to mohl být. Pokud teda teď posloucháte Blaník a víte, kdo dospíval?
5: Václav Neckář.
0: No je to tak. Takže Jitko, položku za svatební šaty si můžete odškrtnout, protože 8 000 korun vám posíláme do Liberce zpátky.
5: Děkuji.
0: A jak se jmenuje ten šťastný?
5: Vítek.
0: Filipek, takže zdravíme Filipka. Jitka, Filipek, to je takové mazlivé. Užijte si to, ať vám to všechno vyjde a mějte se krásně, zůstaňte nám na lince, naslyšenou.
5: Jo, děkuju, naschle.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Vzpomeneš si, Eva Farna a Miraj na Blaníku, a před chvílí jsme proplatili první účtenku tohoto týdne. Těch 8000 korun vám možná vrátíme, takový svatební dar od Blaníku by to mohl být. Pokud teda teď posloucháte Blaník a víte, kdo dospíval?
1: Václav Neckář.
0: No je to tak. Takže Jitko, položku za svatební šaty si můžete odškrtnout, protože 8000 korun vám posíláme do Liberce zpátky. Další účtenka zase zítra, pište na 600 318 18. Co chcete proplatit, připište jméno, příjmení, odkud jste. No a zítra po 7 se uvidí a uslyší, a teď se uslyší počasí. Sluní.

0: Nad stádem koní a skupina Buty na Blaníku v dobrém ránu. Na zlínském filmovém festivalu se opět dražily klapky. Filmové klapky. Ale ne jenom tak obyčejné filmové klapky. Tyhle jsou vždycky pomalované, co klapka to umělecké dílo. A ta letošní dražba vynesla přes 4 miliony korun. Nadační fond Film Talent Zlín z výtěžku přispěje studentům filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům na vznik jejich filmových projektů. A protože zlínský festival je věnovaný dětskému filmu a dneska je MDD, Mezinárodní den dětí, tak se tomu MDD budeme za chvíli taky věnovat. Teď je 7:20, za chvilku krátké zprávy na Blaníku. Radio Blaník.
1: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 tisíc korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 tisíc. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od ACEMA.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je ACEMA.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je ACEMA.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je ACEMA.
4: A 30?
5: ACEMA.
4: A 40?
5: ACEMA.
4: A 50?
5: ACEMA. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
10: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
9: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
10: Blaník na Facebooku a Instagramu.
9: Je nás tu hodně.
10: A díky vám nás tu bude ještě víc.
9: Děkujeme.

0: Chraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Prostějovsku mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem bourala dvě osobní auta. Místem se aktuálně projíždí kyvadlově. Porouchané auto najdete na dálnici D35 na 261. kilometru ve směru na Hradec Králové. Projíždějte tudy opatrně a počítejte s lehkým zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. A teď už jsou tu krátké zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Dobré ráno přeje Monika Holubová. V okolí Netolic na Prachaticku se možná v bouřkách objevilo slabé tornádo. Nejsilnější byly právě na jihu Čech. Meteorologové teď hledají případné svědky tornáda. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlín Film Festivalu vynesla přes 4,25 milionu korun. Salon filmových klapek, součást dobrovodného programu festivalu, se konal 29. rokem. Válka s Íránem stála zatím přes 600 miliard korun. Takový je odhad Pentagonu. Ve skutečnosti to ale může být závratně víc. Po započítání těch skrytých můžou vyšplhat až na skoro 21 bilionů korun. Oštěpař Jakub Vadlejch na mítingu Diamantové ligy v Rabatu neuspěl. Úřadující mistr Evropy hodil jen 77-75 metrů a skončil sedmý. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenaďan Anderson Metters. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: Narozeniny má dneska v pondělí 1. června třeba Richard Krajčo, kterému je 49, přejeme všechno nejlepší. Alanis Morissette má taky narozeniny, anebo Veronika Kek-Kubařová. Taky je Světový den mléka a taky je Mezinárodní den dětí a tomu se budeme věnovat za chvíli. Za 2,5 minuty bude 7:30.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Přeber si to sama. A Popelka v dobrém ránu na Blaníku, písnička s takovým pohádkovým názvem. A když jsme u těch pohádek...
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Tak člověka napadnou hned děti a ty dneska slaví svůj den, je Mezinárodní den dětí. Možná víc než hračky děti ocení a hlavně váš čas. Ten 1. červen patří už desítky let Mezinárodnímu dni dětí. Ta tradice vznikla po druhé světové válce a připomíná, že děti mají právo na bezpečí, vzdělání i bezstarostné dětství. Po celé republice se dneska konají dětské dny, soutěže, pohádkové stezky, ukázky práce hasičů a záchranářů a tak dále a tak dále. Jenom namátkou třeba dětský den v Mirákulu, den dětí v Zoo Praha s městskou policií se dneska koná. Potom tady máme Den dětí v Zoo Ostrava, výletní plavby lodí Vojtěch Lana junior, plavba hluboka nad Vltavou, Karlův Hrádek, večerní safari v safari parku ve Dvoře Králové a tak dále a tak dále. Stačí jenom trošku prolustrovat internet a určitě najdete nějakou akci, která se koná ke dní dětí a je k vám nejblíže. Odborníci připomínají, že největším dárkem nejsou třeba sladkosti ani nové hračky, ale děti si nejvíce pamatují právě společné zážitky, výlet anebo hru, anebo já nevím, společné pečení, vaření a tak dále a tak dále. Prostě takové odpoledne bez mobilů, dalo by se říct. A jedna zajímavost, Mezinárodní den dětí se slaví v mnoha zemích světa, ale ne všude ve stejný den. Zatímco u nás připadá na 1. červen, tak třeba v některých zemích se slaví až na podzim. Takže milé děti, dneska si to užijte a tohle je další písnička od nás pro vás. Tady je dělání Jarda Hulíř a Zdeněk Svěrák. Jsou 3 minuty po půl osmé. Dobré ráno.

0: Slyším tvoje kroky a činasky na Blaníku 8 minut po půl osmé.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: To dnešní ráno je takové kapánek deštivé, no kapánek víc deštivé. Adel, jak to bude dneska s tím počasím dál? Jo, já ti pustím taky mikrofon nějaký. Třeba tenhle.
2: No, deštivé to bude i dál. Čeká nás převážně zatažená až oblačná obloha a s deštěm nebo s přeháňkami počítejte na většině území. Ojediněle se můžou objevit i bouřky a odpoledne a k večeru budou srážky od severozápadu opět ustávat. Nejvyšší denní teploty přesáhnou 20, 18 až 22 stupňů, na horách bude okolo 13 a foukat bude mírný vítr.
0: No a co takhle sluníčko a 29 stupňů, co až plouchající moře, dovolená, to slovo zní lákavě. A co jí prožít tam, kde to možná znáte už od dětství, kde se domluvíte, ceny jsou příznivé a do toho tradiční balkánská kuchyně, čerstvé ryby, grilované maso a k tomu sklenka vína. Bulharsko. A když Bulharsko, tak slunečné pobřeží s dlouhými plážemi a pestrou nabídkou restaurací, barů i zábavy. Vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. 2 hodiny v letadle a místo raní kávy doma můžete řešit, jestli si dáte oběd u moře anebo vyrazíte na promenádu v bulharské Varně. Od 6. června navíc létá Blue Style do Bulharska denně. Skvělou volbou je oblíbený hotel Ralica Aqua Club, kde si 8 dní, 7 nocí s all inclusive užijete už od 10 990 korun za osobu a z Prahy můžete odletět třeba už v pondělí 8. června a z Blue Class si pohodovou atmosféru dovolené užijete už během letu. Na co čekat? Léto může začít třeba hned.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
12: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
16: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
17: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Pohodové české rádio.

0: Někdy příště a kaťáci na Blaníku 3 minuty po 3:15 na 8. S novým týdnem přichází taky nová série pořadu Mirka Táborského a kam se v té nové sérii podíváme, tak to nám řekne Mirek sám. Je tady pondělí, ve studiu už se mnou je Mirek Táborský. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Budeme si povídat o tom, kam se vydáte v tomto týdnu na cesty. Máte rád hradní zříceniny?
1: Mám.
0: No musíte, když o tom budete mluvit.
1: No mám je rád, protože je v nich kus romantiky, tajemství, historie, no a taky mě potěší pohled, že něco vypadá hůř než já.
0: Dobře, tak kam nás vezmete?
1: Vezmu vás na okoř.
0: Na okoř je cesta, ano, jako žádná cesta.
1: Potom to bude Helfenburg u Bavorova a skončím na Šumburku.
0: Na Šumburku, poslechněte si to odpoledne po 15. hodině. Jo, a vypadáte dobře.
1: Děkuju.
0: A dobře vypadá taky Petr Kolář, který už za chvíli Mirka Táborského v tom našem studiu vystřídá, protože tady se bude hrát zase naživo, čeká nás české kytarové ráno. A teď ještě jiný Petr Muk, taky na Blaníku.

0: Ona se brání a Petr Muk na Blaníku. A za chvíli už naživo v českém kytarovém ránu Petr Kolář. Teď je 7.52. Vy jste s Blaníkem a za chvíli zprávy. Rádio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude na Moravě a ve Slezsku zatažený až oblačný, místy se objeví občasný déšť nebo přehánky. Ojediněle se mohou vyskytnout také bouřky. Během večera budou srážky postupně ustávat, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Tolik o počasí a teď už doprava.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Za volantem.
1: Pozor si dejte ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru od Otrokovic u křižovatky s Antonínovou. Tady bourala dvě osobní auta, v místě nehody počítejte s omezením. Komplikace jsou také na Zlínsku v Kudlově ve Václavské ulici, kde se srazila dvě osobní auta, dávejte si při projíždění pozor. A na Novojičínsku ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Školská čtvrť srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Program Zelená a úsporám čekají změny. Silné bouřky zaměstnali hasiče. Vystrčil už dorazil na Tajvan.
2: Rádio Blaník.
4: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Nová Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu a způsobit to může menší zájem žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
5: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová Zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
4: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Hasiči mají za sebou po silných bouřkách stovky výjezdů. Třeba na jihu Čech, kde byly bouřky nejsilnější, na Českobudějovicku a Českokrumlovsku zasahovaly u 200 událostí. Na 10 000 odběratelů se ocitlo bez proudu kvůli popadaným stromům. Plné ruce práce měli i hasiči ve středních Čechách. Nejčastěji zasahovali na Příbramsku, Kladensku, taky v okolí Prahy a nebo na Kolínsku. Předseda senátu Miloš Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan. Přivítal ho tam náměstek ministra zahraničí. Jednatele bude například i s tamní viceprezidentkou. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Na Challengeru v Prostějově se může představit až 9 českých tenistů. Jako první z domácích hráčů zasáhne do hlavní soutěže Zdeněk Kolář, který se dnes utká s Argentincem Midonem. V závěrečných kvalifikačních zápasech budou o účast pavouků usilovat Jan Kumstát a Marek Gengel. Roli turnajové dvojky pak bude plnit Vít Kopřiva. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
6: No a Zdeněk Kolář tady má jmenovce.
2: Na Rádiu Blaník.
6: Tak první pondělí v měsíci máme tady opět české kytarové ráno, to znamená, že kytara je přítomná, ale přítomní ano, jsou taky. Ano. Petr Kolář a Ondřej Pátek, dobré ráno,
7: pánové. Krásné dobré ráno, všichni blaníci, ahoj.
6: Petr se u toho ještě protahuje, co ano, Ondra, už je protažený.
8: Dobré ráno, také všechny zdravím, já jsem protažený.
6: Sáhni jenom do strun, aby bylo slyšet, že ta kytara je tady opravdu taky. Ježiš, to je zvuk, to je neskutečné.
7: To je zvuk, ano.
6: My jsme si tady teď právě s naším kameramanem Danem říkali, že to je neskutečné, co ta kytara umí, přitom vypadá v celku obyčejně. Je to taková jako obyčejná kytara. A ty jsi vyměnil struny, že jo, Ondro?
8: Ano, dal jsem nové struny v sobotu.
6: V sobotu na Konopiště, to je dobrý. Takže to jsou ještě konopišské struny,
8: ano,
6: tohleto.
8: Je to přesně tak.
7: Přátelé, tam měli premiéru.
6: Kdo jste nebyli na Konopišti, tak si vlastně uděláme dneska takové malé Konopiště. V kolik jste vstávali?
7: Já jsem vstával 5.15.
6: Jak, co ti to dělá, když takhle vstáváš 5.15?
7: No, jsem takový rozhozený trošku. Ty víš, že ne, já, o mě je známý, že jsem sova, že jo, tak já no, prostě... No,
6: tak to přiznej, jako že jsi nešel spát.
7: Ale samozřejmě kvůli vašemu vysílání a kvůli Blaníkům...
6: Cokoliv.
7: I o půlnoci. Jako.
6: Klidně. Příště se sejdeme o půlnoci. Ondro, co ty?
8: Já jsem vstával v 5.34.
6: 5.34. A to máš takhle jako nařízený budík, anebo to se zrovna podíval na hodiny?
8: Ne, to jsem takhle se podíval na hodiny a bylo to.
6: Pánové, než se tady bude hrát naživo, tak my si dáme teď jednu písničku z našeho playlistu, a to navíc tu nejnovější, tak si o ní řekneme víc za chvilku. A je to poprvé, co zazní na Blaníku.
0: Poprvé na

0: Petr Kolář a Olympik, co je vůbec v nás?
1: Gitarové hra
2: na Rádiu Blaní.
0: V českém kytarovém ránu a Petr Kolář s Ondřejem Pátkem jsou přítomně přímo ve studiu, fyzicky, živě, ano, i s kytarou.
3: Ano.
0: A my jsme posluchačům slíbili, že jim o té písničce něco řekneme. Takže, kde se vzalo spojení Petr Kolář a Olympik?
3: Kde se vzalo, tu se vzalo. Já musím říct, že samozřejmě my se známe už leta letoucí a já jsem s Petrem Jandou vlastně už vystupoval několikrát, tady Ondra Pátek, který sedí vedle mě, tak vlastně je to jeho žák, který k němu chodil na kytaru, taky vlastně jsme hráli společně s Olympikem několik vystoupení a vlastně minulý rok, kdy měl Olympik, slavil zase nějaký věď, Vánoce to byly nebo něco. Poutu v aréně, ne, ale tak vždycky Petr vybere píseň, kterou bych jako měl zpívat, aby jsme se neopakovali, což je jako fakt jako zajímavý. A vybral tuhle tu píseň, já musím se přiznat, že vlastně jsem ji nikdy neslyšel a že vlastně je z desky Kanagom a tu desku já úplně jsem neměl zmáklou. A když jsem si tu píseň poslech, tak ona má jako v originále asi 6 minut, je to fakt dlouhá píseň, začíná zvonama, je to takový to, teď jsme to upravili, zkrátili, ale když jsem měl zpívat, tak fakt jsem říkal, proč si vybral tuhle tu věc a říkal, no protože je to škoda týhle písně, protože jsme ji nikde nehráli, my jsme ji hráli v roce 84 na Bratislavský liře, to možná někdo ještě z Blaníků si bude pamatovat, takovou soutěž,
0: já vím.
3: No ty víš a od té doby jsme ji vlastně nehráli. Já jsem říkal, proč jste ji nehráli? No, protože je pro mě vysoko. No, tak jsme to dali ještě, vejš? Že pro mě to zase bylo nízko, ale... A na zkoušce vlastně v té autovaréně Peťa tam jen tak začal zpívat druhý hlas a mě napadlo úplně, prostě říkal, jo, úplně to je ono. A napadlo mě, jestli, promiň, já ti tady drbu do té kytary, že by to mohl být duet, jestli by na to jako přistoupil, protože mi to chtěl dát tu píseň, abych ji udělal sám a to. A tam prostě, když tohle to zpíval, tak mě napadlo, jestli by to nemohl být duet. A ona to kejf a jsem rád, moc si toho vážím, je to pro mě velká čest a mít jako píseň s Olympikem a vlastně ten videoklip, doporučuji se podívat, má poslání a je to fakt jako hezká věc.
0: Takže bude nějaká další spolupráce, že se ptám?
3: Jasně, to se nabízí, ale nevíme.
0: Dobře.
3: Ne, takže... nevíme, ale určitě se potkáme zase na nějakém pódiu, protože vím, že příští rok zase, což je neuvěřitelný, má, myslím, Olympik 65 a já budu mít 60, takže jsem mladší než Olympik.
0: To znamená, že vlastně...
3: Takže se nějak potkáme, no.
0: Ty jsi na Olympiku už stačil vyrůstat, dá se říct.
3: No jasně, no. Já jsem Olympik hrál už od 14 let, psal si písničky Olympiku a kdyby si mi tenkrát jako řekl, ale budeš s nima mít duet, nebo se s nima potkáš na pódiu, nebo budeš zpívat s Olympikem na pódiu na jednom, tak bych si myslel, že to je nějaká utopie, nebo prostě nějaký vzdušní zámky. Ale je to vlastně splněný sen, splnil jsem i sen.
0: No
3: dětský.
0: Jaké to je chodit na kytaru k Petru Jandovi, to nám Ondra řekne za chvíli, my si teď dáme tu první živou písničku. Pánové, co to bude?
3: Jdeme na to, bude to netradiční píseň, ale ví, hraje to taky a bude to píseň Vyznání.
0: Tak tu neznám.
3: No, tu
0: tak
3: neznám.
0: Schválně.
3: Tak schválně.
0: A možná jsem ji slyšel, uvidíme.
3: Tak uvidíme.
0: Pojďme na to.

0: I když jsem chlap bez vyznání, i po ránu se vyznávám.
1: To bylo neskutečný. Já se pokusím něčím zatleskat, jenom vypnu to živé vysílání, které jsem vysílal teď přes Instagram. Pánové, děkujem vy mi řekněte teda, vy jste sovi, jo? A takhle ti to zpívá po ránu.
0: No, my jsme sovi, no. My jsme se nestačili ještě vyspat. Ale ne, to jsme stávali tak brzy, aby jsme se mohli trošku rozespívat, no. Ale tak víš, není to úplně ono, no. Večer je to lepší.
1: Vždycky. Tohle nebylo ono, jo? To bych chtěl vidět teda, jak to vypadá, teda, že je to ono. Tohle bylo neskutečný. Já jsem se ani nepřidával, měl jsem tendenci přidat se,
0: no,
1: že bych taky zaspíval. Já bych spustil požární hlásiče, takže já radši ne. My pozbíráme sklo, které tady teď popraskalo, když Petr nabral ty víčky, a za chvíli se vrátíme zpátky. Teď dáme z našeho playlistu Lenku Filipovou. Dobré ráno.

0: Lenka Filipová a zamilovaná na Blaníku. Za chvíli bude 8:45, pojďme na počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio.
0: Jak to vypadá?
2: No, dnes nás čeká takový upršený den, bude převážně zataženo až oblačno, s deštěm nebo s přehánkami, počítejte na naprosté většině území a taky se objeví i bouřky, jen ojediněle. Od severozápadu k večeru bude oblačnosti a srážek ubývat, denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia a na horách okolo 13.
0: No, my tady máme Petra Koláře a Ondru Pátka. Petr Kolář jde za mnou za mixážní pult.
3: Přesně tak, já jsem právě se chtěl podívat, jak to tak tady točí.
0: Já ti dám znělku, vydrž. Na Rádiu Blaník. Tak, teď se podívej, jak to tady frčí. No. Můžeme ještě jednou pozdravit, krásné dobré ráno, pojď do mého mikrofonu.
3: Krásné dobré ráno, vážení milí posluchači.
0: Víš, že jsi dostal vlastní mikrofon, ale... To by asi blížší tenhle ten dobře. Budeme mluvit do jednoho, mě to úplně jedno.
3: Jenom jsem chtěl vidět do toho tvýho tady showroom.
0: Showroom dobrý, že jo, já se to tady užívám, ale je to takové trošku moje hájemství, víš, ale klidně jsem tě, viděl jsi, jak si tě vážím, že jsem tě na chvilku pustil.
3: No, proto, ale jenom na chvilku.
0: Ale jenom na chvilku, a pak jsem tě zase vyprovál zpátky k tvému.
3: Dal jsi mi jasně najevo,

0: pro tebe takovou, takovou nabídku. Nechtěl by si místo ke mně chodit spíš k Petrovi Jandovi? A já jsem mu říkal, no pane profesore, jestli se neurazíte, tak hrozně rád. Jo, protože já jsem na Olympiku, to jsem na tom taky vyrůstal. Tak já jsem za to byl hrozně rád, za tu nabídku, a od té doby to začalo vlastně, že tam jsme se potkali s Petrem.
1: No a jaký učitel je Petr Janda?
0: No výborný, to je strašně
1: inspirativní. No ne, myslím jako přísný, nebo no, naopak.
0: No, ty hodiny byly naprosto skvělý, protože on byl vždycky byl připravený na ty žáky. A vždycky vymyslel nějaký liky, to byla radost, hráli jsme tam spolu, to bylo paráda, mě to hrozně dalo.
1: Petr Kolář se teď cítí trošku odstrčeně, kam jsi chodil ty na zpěv?
2: já jsem začínal na piano, potom na bicí, ale to je jenom to. A pak jsem na zpěv chodil na Státní konzervatoř, Klíděnopový, a pak jsem chodil 10 let na externě na operní zpěv, no. K Ludmile Vavrečkový, 10 let.
1: Takhle asi se vyplatilo, protože ti to docela jde.
2: Mě to bavilo a vždycky jsem si říkal, hele, je dobrý se tomu trošku asi pověnovat, no, protože víme, že Lasivky je to svál a ten by se měl prostě nějakým způsobem trénovat, když se tomu věnujete vrcholově, že jo.
1: To znamená, že posiluješ každý den nějakým způsobem?
2: Nějakým způsobem. To dobře. Jenom už jenom, když řekneš A, tak, si tak už posiluješ.
1: Tak si teď uděláme ještě jednu posilovnu, co? Že
2: jo,
1: bychom si dali nějakou jednu písničku.
2: Jdeme do posilovny.
1: Co tam máte, kluci?
2: Prosím tě, máme tam písničku, my když dáme i po ránu. Tak dávám, co?
1: Tak dávám.
2: Zatí do toho nebouknu zase, Ondro, já půjdu takhle bokem.
1: Petr Kolář, Ondra Pátek a dávám.
0: Ano, vylil si čaj,
2: ale to je krásný.
1: To utřeme.

0: Yeah! Whoa!
1: V sobotu jste je mohli slyšet na Konopišti, dneska živě ze studia Rádia Blaník, Petr Kolář, Ondra Pátek, dvojice, která nepotřebuje kapelu, protože se vystačí sama. Bylo to neskutečné, kluci, vydechněte, děkujeme. Za chvíli jsme zpátky.
2: Děkujeme. Rádio Blaník.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
6: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Na pláži u moře,
4: ve stínu Eiffelovky,
3: anebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Za volantem.
5: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na příjezdu do Vsetína od Valašského Meziříčí havarovalo osobní auto. V místě nehody počítejte se zdržením. Další komplikace jsou na Jesenicku na průtahu České Vsi v Polské ulici směrem do centra. Tady projedete jedním místním pruhem, a to z důvodu provádění stavební prací. Proto tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další krátké zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
6: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
4: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio.
7: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Dvoudenní letecká aviatická pouť přelákala na Královéhradecké letiště tisíce návštěvníků. Show se tam konala poprvé. Součástí byly letové ukázky i pozemní program. V Praze pokračuje modernizace Masarykova nádraží. Od zítřka tam kvůli pracím nebudou jezdit vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou. Cíl budou mít už v Praze Bubnech. Omezení se denně dotkne tisíců cestujících. Muž podezřelý z vraždy sousedky v Havířově není schopen výslechu. Případ kriminalisté vyšetřují od soboty, kdy zasahovali v jednom z bytových domů nedaleko Společenského domu na Dlouhé třídě. Tenista Jakub Menšík zdolal na Roland Garros Rubiokova a je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. V boji o postup mezi nejlepší čtveřici narazí na 19-letého Brazilce Fonseku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.

0: na Rádiu Blaník.
1: Já v tom ale nejsem sám, protože s námi je tady Petr Kolář a Ondra Pátek. Petr teď zahlásil, že si potřebuje na chvilku odskočit, tak klidně si ještě chvíli odskakuj. My si teď dáme písničku od Olympiku, protože jak jsme zjistili, k Olympikům máte až téměř niterný vztah.

0: Olympik a já v kytarovém ránu na Blaníku.
1: Kytarové ráno
2: na rádiu Blaník.
0: Petr Janda už tady s kytarou byl taky v kytarovém ránu a seděl tam, co sedí teď Ondra Pátek se svou kytarou.
3: Tady všude seděl, jako sedíš ty, jako sedím já.
0: A ten druhý, který se ozval, tak to je Petr Kolář.
3: Ano, krásné,
0: a na tvém
3: ano,
0: místě,
3: krásné,
0: když tady byl Petr Janda, seděl pro změnu Miraj.
3: Ano.
0: Oni hráli a zpívali dohromady teda tehdy.
3: Aha.
0: Tak teď hrají společně a zpívají společně Petr Kolář a Ondra Pátek. Kluci, naposledy jsme vás mohli vidět vlastně předevčírem na konopišti se stejnými strunami, jak jsme se dozvěděli na kytaře.
3: Ano.
0: Tohle jsou ještě konopišské struny, tak povídejte, přehánějte, jak jste si doužili, Petře.
3: My jsme si to užili krásně, já se vždycky jako těším, protože opravdu musím říct, že blaňský publikum je fakt jako skvělý. Děčný, milý, užívají si to, vyšlo nám letos i to počasí krásně, že jo?
0: Takže, krásně, všech pět
3: takže,
0: kapek spadlo dopoledne.
3: Takže my, když na tom velikém obrovském pódiu jsme jenom my dva a před námi, já nevím, 12 nebo kolik tam bylo, 15 tisíc lidí, tak je to vlastně takový, jako by jsme byli tady ve studiu, tak je to takový jako rodinný, příjemný. Jo.
0: No já už jsem říkal, že je vlastně neskutečné, jak vy dva jste vlastně to pódium naplnili. Přestože ostatní tam měli za sebou, já nevím, velkou kapelu, tak vy dva jste si vystačili s tou jednou kytarou a bylo vás všude plno. Ondro, co ty? Jaké máš dojmy z konopiště?
4: Já jsem si to užil moc, mě se tam hrálo moc pěkně a překvapilo mě teda, že v jednu hodinu odpoledne vlastně tam je plno. To je tam bylo...
0: No, jsme začínali ve 12, no, tak ono se bylo čekat, že bude plno v jednu.
3: No ne, ale vždycky to tak nebejvá. Jako, no,
0: tak protože přišli na Petra Koláře, že jo.
3: Ne, je třeba říct, že taky před náma už někdo hrál, že jo, tak no.
0: No, před náma byli No Name, ale...
3: No Name, naše tak. Oblíbená skupina, milí kamarádi, zdravíme.
4: Skvěle hrál.
0: Zdravíme do Košic, zdravíme. Adelka vypadá, že se chce na něco zeptat.
3: Zeptej.
0: Já ti pustím mikrofon, dobře.
5: Pustíš mikrofon. Já bych se chtěla Petra zeptat, odkud má oblečení, ale to už jsme si řekli, že si řekneme potom mimo
3: to
5: éter.
3: To si řekneme potom mimo éter. Já nemůžu do éteru říkat značku, že?
5: No, přesně tak. No. Tak já se zeptám na jinou otázku. Tak já se zeptám Petra, jestli máš nějaký předkoncertový rituál? Jestli máš něco, co pravidelně
0: tak
5: děláš?
0: Dobrá otázka.
5: Děkuji,
3: ano,
5: děkuji.
3: Mám. Já zásadně, já potřebuji mít všetně jablečný džus, což je prostě moje taková úchylka. A k tomu potřebuji jednu malou plzínku.
5: To je dobrá kombinace.
3: No, to je prostě takový můj startovní ale ty jsi se ptal na ten drink, jak jsem byl.
0: To taky, ale já jsem si vzpomněl na jinou historku. Loni letní koncert ve Valmezu, přijela Bára Basiková. Vy dva prostě, když se vidíte, tak si padnete do náručí. Bára Basiková zpívá na pódiu a najednou řekne... Prosím vás, nemáte někdo pivo, vychlazený pivo, nutně potřebuju. A Petr Kolář začal pobíhat po stanu a schánět někdo tu vychlazenou Plzeň. Ano. A nakonec si tý bář je opravdu přinesl.
3: Ano, přesně tak.
0: Takže je vidět, že vy dva se prostě znáte už nějakou dobu a ano, víte, ano. Po čem srdce touží.
3: Ano. A jak požádá, tak prostě jedu.
0: Tak Petr Kolář jede prostě a schání vychlazenou Plzeň.
3: Schání, přesně tak.
0: Tak teď to dám jenom s kafem, nebo měl jsi kafe?
3: Neměl jsem kafe, já nepiju kafe, já piju čaj.
0: Jo, ty jsi čajový typ.
3: Já nejsem kávový typ.
0: Tak potom čaj si dáme jakou písničku teď?
3: Proudy.
0: Proudy.
3: Jednou nebe zavolá.
0: Pojďme na to.
3: A kdo tě líbá? To je jiná písnička.
4: To je jiná,
3: to jsem se splet, to je jiná. To je, víš, jak jsme se bavili? Aha, sorry.

0: Krása. Yeah. Petře, z mé strany snaha byla, ale máš to strašně vysoko.
1: Ne, ale dávalo se to, já jsem tě tam slyšel, byl jsi tam vzadu.
0: No právě. Petr Kolář, Ondra Pátek a za chvíli jsme zpátky, dáme si teď plavce a inženýrskou. Půjdeme trošku níž.

0: Akce a inženýrská na Blaníku v českém kytarovém ránu, ve kterém jsou hosty Petr Kolář a Ondra Pátek, ale my teď ještě jednou jdeme na hokej.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: Je tady Monika Holubová. Moni, jak to dopadlo všechno?
2: Krásné ráno. Mistry světa jsou Finové. Ti pozdě večer zkazili Švýcarům sen o domácím zlatu výhrou 1-0 v prodloužení. Vyrovnané finále rozhodl útočník Konsta Helenius, který se do branky trefil v 71. minutě. Finsko tak zlato slaví po páté, naopak Švýcaři na historický titul nedosáhli ani na potřetí v řadě. Finále tak pro ně prokletým posledním krokem, letos navíc celým turnajem proplul bez ztráty bodu. Swiss Life Arena po jediném gólu úplně stichla, hráči neskrývali obrovské zklamání. Finové triumfovali naposledy v roce 2019, kdy zlato slavili na Slovensku. Velkým překvapením je i bronz, který získalo Norsko, když senzačně vyřadilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Přestože Norové sněli maximálně o čtvrtfinále, nakonec odjíždějí s houpající se medailí na krku. Čeští hokejisté skončili na turnaji pátí a přestože si pozici oproti loňsku vylepšili o jednu příčku, tak v žebříčku Mezinárodní federace IIHF klesli z páté na šestou pozici. Turnaj opět sledovali miliony lidí. Proč právě hokej vyvolává v Češích tak silné emoce a spojuje celé generace, vysvětluje psycholožka Silvie Navarová.
3: Fanouškovství nabízí takový pevný bod po socializaci a je to pocit sounáležitosti, který tam hraje velkou roli. Ta komunita fanoušků se pak vnímá jako druhá rodina. Hokej je brán jako národní sport, je velmi divácky oblíbený.
2: Příští rok se šampionát odehraje v Německu, konkrétně v Düsseldorfu a Mannheimu. Tolik hokejový speciál.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: A za chvíli už pokračuje české kytarové ráno a v něm Petr Kolář a Ondra Pátek.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hausbrand Café, per favore?
18: Sí, signora.
17: I v malém šálku lze dělat velké umění.
19: Hausbrand Café.
18: Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
19: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
20: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: na Rádiu Blaník.
1: Hlásí se vám studio Rádia Blaník, ve kterém teď kromě mé maličkosti a Adéliny maličkosti je taky velikost Petra Koláře.
2: Velikost Petra Koláře. To mi dlouho nikdo neřekl teda, ale to je...
1: A Ondry Pátka, který tady hraje na kytaru a doprovází Petra a přizvukuje taky svým hlasem. I Ondro, tobě ještě jednou dobré ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Oba jste v sobotu mohli slyšet na Blanickém konopišti, jenomže konopištěm to nekončí. My vás letos ještě uvidíme na letních koncertech Rádia Blaník. Petře, víš z hlavy, na kterých letních koncertech se objevíš?
2: Ty na mě vidíš, že nevím.
1: Dobře.
2: Ty to na mě vidíš a já jsem si tě chtěl právě zeptat, jestli náhodou nevíš, kde
1: já
2: to
1: vím
2: bude.
1: Ten první, protože na něm budu. A to bude v Havířově, ano. A bude to 12. června příští týden v pátek, pokud ano. Mě paměť neklame. Takže
2: to tě neklame, to víš úplně přesně.
1: Havířovští a okolí, ano, přijďte ano. Do Havířova v pátek, je to zadarmo, začíná se tam v 5:30.
2: Ano,
1: a
2: ano.
1: Uslyšíte taky Petra Koláře s Ondrou. Ano, Ondra, ano. Ondro, budeš v Havířově?
2: No, já to na něm vidím, že to neví. Ale...
1: On to neví.
2: On to neví, ale možná to bude vědět, až skončíme.
1: Dobře.
3: Teď
1: se mu dostal trošku.
3: Bude to s kytarou.
1: Že by si tam Petr hrál sám na tu kytaru.
2: Přesně tak.
1: No, ale letními koncerty to nekončí, protože ty už si tady dneska jednou předsevzal to, že příští rok budeš mít takové důležité kulaté narozeniny.
2: Ano, ano.
1: A ty je budeš slavit ve velkém v pražské O2 aréně. O2
2: ano,
1: Univerzum.
2: O2 Univerzum, aby jsme byli
1: to je taková ta novější vedle té staré O2 arény.
2: Ano, a taková ta menší.
1: To jsem právě nechtěl říkat.
2: Ale jo, no tak pojďme to říct, je to pravda, já jsem malý kluk, malý prostor, ono to k sobě
1: velkým
2: patří. Ono to k sobě patří. Ne, 15.12.2027, tak bych samozřejmě byl rád, kdyby lidi přišli a můžeme takhle společně prostě oslavit to jubileum.
1: A už nějak chystáš scénář toho večera? Víš třeba hosty, kdo tam bude?
2: Chystám, ale já ještě nechci nic prozradit, ale... Všechno se všichni doví. I ty.
1: Já přijdu
2: a řeknu to.
1: A co takhle vstupenky? Už se třeba prodávají, nebo
2: ano,
1: k tomu teprve dojde?
2: Ty už se prodávají.
1: Jak se prodávají, že se ptám?
2: Prosím tě, už je 20 prodáno.
1: 20 vstupenek už je prodáno, no. Tak to je krásné. Ne, takže příští rok, 2027, 15.12. bude mít Petr Kolář plnou arenu O2 Univerzum.
2: Ano, musím
1: taky připomenout to, že ty máš narozeniny 20. června, což je za pár týdnů. My se tady ještě uvidíme při nejmenším v tom Havířově, tak to ti popřeju nějak osobně, ale teď za Blaník tě přeju dopředu taky všechno nejlepší těm narozeninám.
2: Moc děkuju.
1: Vlastně poslední,
2: vážím si toho, děkuju.
1: Ve kterých je ta pětka na začátku, co?
2: Ano, to je, teď jsi to řekl taky hezky, no. Škoda, že jste neviděli Petrovi do očí.
1: No, mě ta pětka příští rok začne.
2: No,
1: já si to taky
2: užívám. A tak
1: si
2: užívám. To užiješ, to je krásný.
1: Je to krásný
2: období.
1: Věřím tomu. Kluci, dáme nějakou poslední živou, jaká bude?
2: Dáme poslední živou a já jsem takový propagátor této staré muziky, kterou já mám rád, protože jsem na tom vyrost a furt to ve mně je takový ten starý český i zahraniční hard rock a pop rock a já jsem v roce 2007 vydával desku, teď přesně nevím, jak se jmenovala, nicméně jako bonus tam byla píseň od Jirky Schillingera Šípková růženka, která v originále od kapely Deep Purple, že jo? A tak jsem si všiml, že Rádio Blaník právě začalo tuhle písničku hrát, ale ne se mnou, ale v originální verzi. Tak my bychom to teďka jako s Ondrou zkusili dát, protože to fakt máme rádi, je to krásná věc.
1: Tak pojďte.

0: Tak zpíval Petr Kolář a hrál Ondra Pátek v dnešním českém kytarovém ránu na Blaníku. Kluci, uvidíme se na letních koncertech a moc děkujeme za to, že jste přišli. Ahoj, ahoj.
1: My moc děkujeme, těšíme se na letní koncerty a na posluchače a na diváky a na příznivce a moc děkujeme za pozvání. Hezký den.
0: Krásné léto.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Tak to bylo české kytarové ráno s Petrem Kulářem a Ondrou Pátkem a za chvíli už tajemný rok a v něm tyhle písničky. Z tajemného roku je i tahle. A nebo tahle. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.55. Radio Blaník.
3: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

0: počasí.
1: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zamračeno, čekáme zataženo až oblačno. Na většině území i zaprší a výjimečně se objeví bouřky. Později během odpoledne a k večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Tolik o počasí a teď už informace ze silnic.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio

0: za volantem.
1: Pozor si dejte na trase z Bruntálu na Krnov za Novými Heřmínovy. Za tady zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, počítejte s omezením. Pozor také na příjezdu do Vsetína od Valašského Meziříčí, kde havarovalo osobní auto, tady počítejte se zdržením. A pokud víte i vy o nějakých dalších dopravních komplikacích, tak nám volejte na linku číslo 603 11 71 71. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika Holubová.
0: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Energetici řeší ještě na jihu Čech poruchy po bouřkách. Karlovarský kraj hledá provozovatele online pohotovosti. V Praze startuje memoriál Josefa Odloženého.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Po bouřkách zůstává na jihu Čech stále bez proudu na 300 odběratelů. Včera se bez proudu ocitlo až 10 000 domácností. Dodávky se dařilo obnovovat. Přes noc se situace uklidňovala a nejsou hlášeny nové poruchy. Aktuální omezení přetrvávají na jihu Českobudějovicka a také na Kaplicku. Přínosy dotací na lepší hospodaření se srážkovou vodou není možné posoudit. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz na podporu opatření, která mají pomoci se přizpůsobit změně klimatu při hospodaření se srážkovými vodami. Důvodem je nejednotný systém měření dopadů. Karlovarský kraj hledá nového provozovatele online pohotovosti. Tu obyvatelé využívají už víc než rok. Služba pomáhá řešit méně závažné zdravotní potíže na dálku. A jak to celé funguje, přiblíží mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
4: Online pohotovost je službou, která funguje bezplatně, a to v režimu 24/7, včetně víkendů a státních svátků. Využít ji mohou registrovaní uživatelé prostřednictvím chatu, videohovoru nebo audiohovoru. Není určena pro léčbu ani předepisování receptů o chronických dlouhotrvajících onemocnění a nenahrazuje pohotovosti v nemocnicích.
3: Nový provozovatel by měl kraj vybrat během června. Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk dnes zahájí novou sezónu. Vstoupí do ní na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Naposledy závodil loni v září na mistrovství světa v Tokiu, kde skončil 12. Hlavou sezónu pak vynechal kvůli operaci lokte. Na pražské Julisce se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
5: Otevíráme dnešní hledání tajemného roku s písničkami, se slovními nápovědami a taky vašimi tipy a vašimi vzpomínkami, a na ně čekáme na našem studiovém telefonu 800 109 109 a nebo na naší SMS bráně, kam můžete psát SMSky. Tam má číslo 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.
3: Ty moje lásko obledlá, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc.

ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže

0: Jaroslav Vikrenda, Ty moje lásko.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička, která vyšla v tajemném roce, a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: A tady tajemná 83. Ahoj Petře, Pavel Zuzka.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. 83. Slyšel jsem dobře?
3: Ano, slyšel dobře. A na povra byla písnička, kterou naspívala Lenka Vondráčková k filmu Svou mě baví svět. To byla hezká nápověda.
0: Jasně.
3: A film jsem viděla, opravdu úžasná hláčka. No to taky nevyříme, patří tak se posral.
0: Co jsi dělal ty v tom roce?
3: No tak já byl studák, 17 letej, no.
0: No tak děkuju za vzpomínku, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
0: Adel, pojďme na první SMSky.
4: Napsala nám třeba Blanka z Černilova. Ahoj Blaníčci, dnes je to rok 1982 a v tomto roce se mi narodil syn.
0: Děkujeme.
4: Potom tady přidám tip na rok 1983. Tady se pisatel nepodepsal, nicméně máme pozdravovat Irču, Monču, Dášu a hlavně Zdeničku.
0: No tak zdravíme.
4: A pak nám napsala ještě Mirka z Ústí nad Labem, ta se léčí po operaci a tipuje rok 1983.
0: Díky, díky. No tak ta první slovní nápověda. Tak co pak se nám stalo v tajemném roce? Stalo se třeba to, že 1. dubna tajemného roku má premiéru film, ze kterého pochází tahle ukázka.
5: Asi jsem někde udělal chybu.
6: Já jsem myslel, že jak jsi říkal, teda jak jste říkal, že bysme mohli u vás bydlet.
5: Nedělej si srandu.
6: Já to myslím vážně, tatínku.
5: Tatínku, opravdu.
6: Ano.
5: No já bych byl rád, protože člověk udělá v životě chybu, to jo. Nikdo se před tím neubrání, ale skutečný chlap se snaží napravit. A napravit jde všecko, i tam neškodovka. Já na to koukal, i ta půjde spravit.
0: No a je to film, ve kterém si zahráli Vladimír Menčík a Veronika Žilková a Jan Čenský a Laďka Kozderková a tak dále a tak dále. A jmenuje se Když rozvod, tak rozvod. A víte, ve kterém roce jste ho mohli vidět poprvé? Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 603 118 118. A pozor, ještě jedna vlastně filmová nápověda, protože ve stejném roce, na nový rok tajemného roku, má premiéru film, ze kterého je pro změnu tahle písnička.

0: Kam se první lásky ztrácejí, ptá se Václav Neckář v písničce Z tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Když rozvod, tak rozvod. To byla první slovní nápověda, která zazněla před chvílí. Premiéru měl tento film Štěpána Skalského 1. dubna tajemného roku. Tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Michal z Libiny, ze Šumperska. Já si myslím, že to byl rok 1983, že to byla ta premiéra toho filmu. A to jsem v té době ještě chodil do školky, nebo spíš jsem začínal, protože jelikož jsem slepý, tak my jsme vůbec netušili, že nějaká školka pro nás existuje, takže já moc vzpomínek z té doby nemám. Akorát vím, že jsem se strašně bál zubaře teda, ale jinak to je všechno asi.
0: Já myslím, že s tím zubařem na tom nejste sám, já to mám do dneška.
2: Jo, já taky.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
2: Není dáč, nashledanou.
0: Tak Adel, pojďme na SMSky.
3: Já přidám tip od Pavly, ta typuje rok 1985, což je rok, kdy se jí narodil syn.
0: 85, děkujeme.
3: Z Vysočiny nám napsala Ivana, ta přidává čárku k roku 1983, podle Spěchám od Aničky Zagurové, napsala bylo mi 12 let.
0: Díky.
3: A přidám ještě jeden tip na rok 1982, který nám poslala Miluše.
0: Děkujeme, děkujeme. A co vy, jaký máte tip? Zavolejte nám jej na 800 109 109 anebo to hoďte do SMSky a pošlete na 600 318 118. A tady je další písnička z tajemného roku, písnička od člověka, který vám sobotu zpíval i na Blanickém konopišti, vlastně to tam uzavíral. Michal Davida, to zas byl den.

0: Slíval. Na Rádiu Blaník.
1: My už jsme si připomněli taky film Když rozvod, tak rozvod, který měl v tajemném roce premiéru. Měli jsme tady písničku z jiného filmu Sladké mámení od Heleny Vondráčkové a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobré ráno, Petře, tady na nás Rokycan. Já si myslím, že hledáme rok 83, protože s tebou mě baví svět, to prostě má chybu.
1: Tak 83, dobře, tak co jste dělala v roce 83? Byla jste v Rokycanech?
2: Ne, to jsme ještě bydleli ve Varech, měla jsem dvouletou dceru a makala jsem, no.
1: Tak dneska hlavně klidný den, moc vám děkuju, naslyšenou.
2: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Adel, pojďme na SMSky.
3: Já tady přidám tip na rok 1983, ten nám napsal Michal a napsal k tomu, to jsem byl ještě prcek.
1: Děkuju, děkuju.
3: Přidám tip od Lenky, ta typuje rok 1982 a napsala to natáčení, si pamatuju, kousek se natáčel v Březnici na Příbramsku a bylo to tenkrát báječný.
1: Děkujeme za vzpomínku.
3: A přidám ještě Miloše od Kolína, ten typuje rok 1983, napsal to jsem ještě chodil do školy, neměl žádné starosti a už jsem byl taky u rybářského svazu.
1: Skvěle, moc děkujeme za vzpomínky. Pište nám je dál na 603 118 118 nebo rovnou brnkněte na 800 109 109. Další nápověda, už za chvilku.
0: Tajemný rok a Petr Slíva. Na Rádiu Blaník.
4: Tak letos taky žádný moře, co?
5: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
4: Do města? S malýma dětma?
5: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
4: Počkej, to se hned podívám.
5: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
6: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezasekl ses?
8: Ne.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Bčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové české rádio.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: No, z Tajemného roku je tahle písnička Michala Tučného Tam u nebeských bran.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Z Tajemného roku je taky písnička Spěchám od Hanky Zagorové, nebo Sladké mámení od Heleny Vondráčkové. Ze stejného roku je taky film, ve kterém tahle písnička zazněla. A nebo jsme si připomněli písničku Michala Davida To zas byl den v Tajemném roce, protože je taky z Tajemného roku. A v té první slovní nápovědě jsme si pro změnu připomněli film Když rozvod, tak rozvod, protože jeho premiéra proběhla 1. dubna Tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Zdena. Já bych chtěla, pokusila se uhodnout ten rok. Já si myslím, že to je rok 1983.
0: Může být a nemusí, zkontrolujeme si to na konci hodiny, ale řekněte mi, Zdeno, co jste dělala vy v tom roce?
3: V roce 83? Tak ježiš, já myslím, že jsem měla dítě.
0: No vidíte. No vidíte, jak to z vás leze. Moc vám děkuju, Zdeno, krásný den vám přeju, naslyšenou.
3: Jo, a jinak ještě Konopiště, to byla nádhera.
0: Je, děkujeme. To
3: byla opravdu nádhera, smekám.
0: Děkujeme.
3: Tak
0: děkujeme.
3: Jo, krásný den.
0: Naschledanou. Tak a teď je SMSky.
4: Napsala nám Marieta, nás zdraví z Deštivých Přepych. Typuje rok 1983 a napsala, to mi bylo 30 let a měla jsem dvě malé dcery.
0: Děkujeme.
4: Přidám tip od Jiřiny z Hlinska, ta typuje taky rok 1983, napsala, byly mi 4 roky, bezstarostná dětská léta.
0: Děkujeme, Jiřino.
4: A potom tady máme jeden tip na rok 1982, ten nám poslala Jiřinka z Liberce a napsala, to mi bylo zrovna 7 let a šla jsem do první třídy.
0: Díky, Jiřinko, zdravíme do Liberce. A máme pro vás i druhou slovní nápovědu, tentokrát bude sportovní. V Tajemném roce se odehrávalo 49. mistrovství světa v ledním hokeji, když teda máme čerstvě po tom hokejovém šampionátu. Tehdy byl velkým překvapením výsledek Československo-západní Německo 3-3, který rozhodoval o postupu do finálové skupiny. O titulu mistra světa nakonec rozhodl zápas Československo-sovětský svaz 1-1. Týmu Sovětského svazu stačila k titulu remíza díky lepšímu skóre ve všech utkáních finálové skupiny. A během tohoto zápasu potom skupina československých emigrantů rozvinula transparent s nápisem Bijte Rusy na věčné časy a nikde jinak, což se potom samozřejmě státním orgánům moc nelíbilo, protože to zabírala i televize. Tady ještě jedna vzpomínka na ten zápas, nebo respektive na hokejové mistrovství světa v Tajemném roce.
5: Sborná šla jistě za titulem. Zápas zakončil brilantní ukázkou síly a šikovnosti Vjačeslav Fetisov, který se protlačil k poslednímu gólu turnaje. Pár minut na to potěžkal sovětský kapitán pohár mistrů světa.
0: Tak, Sovětský svaz tehdy dostal zlato, Československo bralo stříbro a tohle je další písnička z Tajemného roku, která je připravena. Marcela Králová a já netančím a připomínám, že i vy se můžete přidat a to tak, že zavoláte na 800 109 109 nebo můžete napsat na 600 318 118.

0: Přátelství na Lentou a Petr Novák v Tajemném roce. No a v tom Tajemném roce už jsme si připomněli film Když rozvod, tak rozvod. Připomněli jsme si taky hokejový šampionát, kde jsme brali stříbro v Tajemném roce a konal se v Düsseldorfu, Dortmundu a Mnichově, teda v Německu. A ještě jednu nápovědu vám dlužím, a kterou jde za chvilku, ale pojďme ještě na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Venco z Ostravy.
0: Venco, je to vaše?
1: No, tak je to rok 1983, protože ten zápas 3-3, to si pamatuju, Erik Inhaker, jak ze Sokola nám dával dvě branky.
0: No.
1: A do dneška si vzpomínám na to, jak moje babička, původně Němka, já jsem původně z pohraničí, seděla u zápasu východní západní Německo.
0: No.
1: Ten západní Němci tam vyhráli 4-3 v ogol a říkal, jak Němec může hrát proti Němci. Tato to ještě taky těžce snášla rozdělení Německa. Takže je to taková jasné vzpomínka na ten rok.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, zdravíme do Ostravy, naslyšenou. Pojďme na SMSky.
2: Já tady přidám tip na rok 1983 a ten nám poslal Karel z Černovic.
0: Děkujeme.
2: Přidám dalšího Karla z Prahy, ten typuje taky rok 1983. Napsal, máme výposlech i v roce 1983, mě bavil svět a s mojí rodinou jsme zařizovali byt na Jižním městě.
0: No skvělé, děkujeme.
2: A potom přidám ještě Luďka z Plzně, ten typuje rok 1985 a napsal, ten transparent na mistrovství světa v hokeji si pamatuju přesně. Je super, že už tehdy se lidi nebáli zveřejnit svůj názor.
0: Děkujeme, děkujeme. No, tak pojďme na tu poslední slovní nápovědu. Je smutná teda. V Tajemném roce 15. března bohužel zemřel jeden z velkých českých herců. Odešel Oldřich Nový.
3: Pojďte. Ne, já odejdu. Počkám na vás venku. Chtěl bych, abyste přišla za mnou sama. Rozmyslete si to. Zavřete oči. Neříkejte nic. Zavřete oči. Odchází.
0: 15. března tajemného roku zemřel představitel Kristiána Oldřich Nový. A to byla poslední nápověda, aby ještě chvilku můžete hádat.
4: Tajemný rok.
5: Na rádiu Blaník.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
7: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
8: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
7: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Tak co na to říkáš, Baru?
10: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
9: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
14: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
15: První probuzení na moři?
16: První selfie s delfínem?
17: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
18: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
19: Zase tankuju.
12: po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
20: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
21: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
22: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dito na dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.
23: Pohodové české rádio.
24: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Díky, já jdu dál a Turbo a poslední připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Protože teď už to bude jenom o těch vašich typech a vzpomínkách.
3: Rádio Blaník, Petr Slíba, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Lída Praha. A typu rok 1983 podle písniček Michala Davida, Heleny Vonzáškové a Haničky Zagorové. A v tomto roce si pamatuju, že jsem byla s rodinou v tehdejší Jugoslávii, kde se dávaly devizové přísedy KS a Jugoslávie.
3: Jasně.
4: A to je tak asi všechno.
3: No, úplně stačí, moc děkuju, naslyšenou. Tak pojďme na poslední SMS ještě.
5: Já přidám tip na rok 1983 od Modřinky z Liberce, tak tomu napsala vzpomínku. Moje první dovolená pod stanem s kamarádkou bez rodičů. Hezký den všem.
3: Taky, taky.
5: Čárku ke stejnému roku 1983 přidává i Iva z Prostějova, té bylo 11 let a napsala vzpomínám na krásné dětství.
3: Děkujeme.
5: A potom přidám ještě Jirku z Hradce Králové, ten typuje rok 1982 a napsal byl jsem ještě 6 let na houbách. Potom tímto děkuji ještě Samiře, už se blížíme ke konci, děkuje Samiře naší, že mu toto přísloví vysvětlila.
0: Děkujeme, děkujeme i Samiře, děkujeme vám všem, kdo jste dneska tipovali, já už to jenom zhrnu, když rozvod, tak rozvod, film, který má premiéru v tajemném roce, hokejové mistrovství světa, které se konalo v Německu a kde jsme byli stříbrní a zemřel Oldřich Nový. A pokud jste tipovali rok
1: 1983,
0: tak jste tipovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Další tajemný rok zase zítra, za Adélkou se na vás těšíme v ranním vysílání už v 6 hodin. A teď ještě poslední vzpomínka na tajemný rok 1983, Jitka Zelenková a Rád. A za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem, celý den vám dneska hrajeme jenom česky.

přešla v nenávist. Muž se jako

0: Jitka Zelenková při Českém pondělí, ještě pořád v tajemném roce, na vlnách Rádia Blaník. Hrajeme vám hezky česky, dnes jen a pouze Mandraže. Nasaď mi na chvíli. Taky Vladimír Myšík zaspívá. Láska je jako bolest z probuzení. I Iveta Bartošová s Petrem Sepeším. Je 1. červen, to znamená Den dětí a také první pondělí v měsíci. Takže na Blaníku pouze hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes zamračená. Čekáme převážně zataženo až oblačno. Na většině území občasný déšť nebo přehánky a výjimečně se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Komplikace vás potkají na Šumpersku v Novém Malíně na místní silnici, kde bourala 2 osobní auta. Místem projíždějte opatrně. Na dálnici D55 na 27. kilometru ve směru na Olomouc leží v levém jízdním pruhu předmět. Tady projíždějte opatrně a dejte raději nohu z plynu. A ve Frýdku Místku v ulici na Podvolání budou probíhat stavební práce. Silnice tady bude z toho důvodu uzavřena. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: V Česku začala stávka kvůli změnám na úřadech. Hradci Králové otevřeli důležitý podchod. Počasí v týdnu nabídne déšť i slunce. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Odbory agentury pro začleňování zahájily jednodenní stávku za veřejnou službu. Vadí mi náhle reorganizace ve státní správě. Do stávky vstoupilo 39 lidí, dalších 15 podporuje. Stávku podporují odboráři z úřadu vlády, ministerstva životního prostředí nebo Národního muzea. V poledne pak začnou na 2 hodiny stávkovat i poskytovatelé adiktologických služeb. Stavbaři pod křižovatkou Mileta v Hradci Králové otevřeli klíčový podchod. Ten spojuje centrum města a univerzitní kampus s fakultní nemocnicí a největším hradeckým sídlištěm Moravské předměstí. Spolu s podchodem dnes začaly sloužit i navazující cesty a také nová zastávka MHD ve Zborovské ulici, hned naproti sídlu zdravotnické záchranné služby. Policie České republiky oslaví 35 let od svého vzniku. Ve Zlíně se proto rozhodli otevřít policejní garáže, výcviková cvičiště i zázemí specialistů. Na co vše se mu návštěvníci můžou v rámci speciálního programu těšit, přiblíží mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
5: Na naše čtyřnohé čmuchací parťáky se svými pány, kteří si poradí s každou stopou a možná vám ukážou i nějaký ten psí kousek. Chybět nebude ani roztomilé policejní štěně. Na ušlechtilé a klidné gentlemany na kopitech, na policejní profíky v akci, speciálně vybavená vozidla, výstroj i techniku.
4: Oslavy proběhnou 18. června na stadionu Mládeže a vstupné je zdarma. Počasí bude tento týden proměnlivé, střídat se budou deštivé a slunečné dny. Zatímco dnes bude většinou zataženo, tak zítra se vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a můžou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina právě odbyla. Budeme si hrát pouze hezky česky. Ne protože už je 12, protože ještě není 12, ale protože je první pondělí v měsíci. A to my si takhle hrajeme celý den pouze české písničky. Už strašně dlouho a vždycky si myslím, že budeme. Máte to rádi a my taky. Proč se říká, co se říká, to je pořad naší Samiry, za chvilku je tady. A já vás ještě nalákám na víkend, který už je před námi. A já už teda se na něj těším, i když je pondělí a teprve dopoledne. Mandraže a motýly, právě teď kapela z Plzně. We'll be right back.

0: Tap a ředitel autobusu a fenomenální Vojta Dyk, Dan Bárta a Xindl X. Podívejte se na videoklip, pokud ho neznáte, já ho miluju.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A už je tady Samira a teď to bude takové ptačí, čapí.
3: Je tu někdo, komu rodiče řekli, že vás přinesl čáp? Nebo vrána? Ono by to i dávalo smysl. Čáp je často vyobrazován s uzlíčkem v zobáku, kam by se teoreticky jedno malé dítě v pohodě vešlo. Nicméně čáp byl odjakživa symbolem nového života, jara a rodiny. Vrací se totiž po zimě zpátky domů, staví hnízda na střechách domů a lidé si všimli, že právě v době jeho návratu se často rodili děti. A tak si to jednoduše spojili. Navíc byl čáp v mnoha kulturách považovaný za ochránce domova a nositele štěstí. No a časem vznikla obrazná představa, že právě on miminka přináší. Podle starých legend čáp nosí děti z bažin či vodních říší, kde podle lidových představ sídlí duše nenarozených dětí. Uzliček v zobáčku ale zní mnohem lépe. No a co ta vrána? Ta se objevuje hlavně ve slovanských a lidových verzích vyprávění. Vrána je taková praktičtější varianta pro obyčejný lid. Pták, který nenosí sil děti z bažin, ale z luk a hájů a podle lidové slovesnosti často komínem. Konkrétní vysvětlení ale k vranám neexistuje. To znamená, že si ho můžeme klidně vymyslet.
0: Tak se ho vymyslíme, Samčo, děkujeme moc.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Dneska vám hrajeme pouze hezky česky na Blaníku, protože je první pondělí v měsíci a tuhle všichni znáte. I když není vhodná úplně pro nás kompounofobiky, to je iracionální fobie z knoflíku. No pro vás všechny ostatní ale je, tak si ji užijte. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Je to paráda, vám řeknu to první české pondělí, pouze české písničky na vlnách Blaníku. Každý měsíc se to takhle začínáme, pěkně, hezky, česky. A paráda bylo taky Konopiště. Já se k tomu nechci dlouze vracet, protože o Konopišti jsme toho už řekli strašně moc. Jenom vám chci poděkovat vám všem, kteří jste přišli. A pokud si chcete tu atmosféru trošičku připomenout, tak už teď ve středu 3. června v Bystřici nad Pernštejnem hraje v Kulturáku s kapelou Jakub Smolík, který na Konopišti odspíval tři svoje největší hity. No a tady 3.6., tady teď ve středu v Bystřici nad Pernštejnem, to bude celý dlouhý koncert, začíná se v 7 večer a lístky by ještě měly být. Tak se podívejte na Jakubovy stránky a tam se k tomu proklikáte. Za chvilku Šalom, Holky a taky Dalibor Janda, Žít jako kaskadér na Blaníku.
1: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
2: Stěhovací vozy na prstě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H.
3: Na Blaníku si to nemyslíme.
1: Máte nějaké tipy, jak to zvládnout v pohodě a s úsměvem?
3: Čekáme na ně.
1: Od pondělí 8. června.
3: A na vás zase na oplátku čekají dárkové balíčky od M&D,
1: kde vám navíc už nyní rozdávají každý týden 15 000 na vaše stěhování.
3: Poslouchejte Blaník
1: a dozvíte se víc.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Karireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Karireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na karireal.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Acema, jde to i bez banky.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.

0: Rafikiho přátel. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Ty jako kaskadér. A zní to úplně tak, jak to znělo na Konopišti. Dalibor Janda.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
0: Ta krásná velkolepá oslava 27 let Blaníku už je za námi. A my pro vás chystáme krásné velké ohlédnutí. Odehraje se o tom víkendu, který je teď před námi. Bude to celý víkend. A uslyšíte rozhovory se všemi interprety, reakce posluchačů. Poslechneme si taky, jak to našim hvězdám znělo naživo, přímo na Konopišti. A ohlédneme se také za děním v našem mobilním studiu. Protože my jsme po celou dobu koncertu vysílali přímo z místa a tahle specialita přinesla spoustu autentických mnohdy velmi vtipných situací a rozhovorů. Je tam občas taky trochu zmatek, ale je to živé a to je to kouzlo toho rádia. Prostě hromada vzpomínek, emocí a autentické atmosféry, jedinečné oslavy na břehu Konopišského rybníka. Přátelé, laďte o víkendu Blaník, protože si užijete to nejlepší z Konopiště 2026. Už to pro vás připravujeme. No a za chvilku Činasky, Lenka Filipová a taky Jaroslav Uhlíř a Nik Stáru.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
11: Byt 3KK v Praze Ruzini za 9 milionů 800 tisíc korun. Rodinný dům v Lázi na Příbramsku za 3 miliony 220 tisíc. Pozemek k bydlení v Plzni za 4 miliony 490 tisíc. Zahrada v Liberci za 1 200 tisíc. A chata v Dobřanech za 4 217 tisíc 800 korun.
10: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvněkyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
13: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Rádio Blaník. Hezky česky.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen, teď už to asi nedohoním.

0: Staré, dobré, vratné láhve a Jaroslav Uhlíř, to už je klasika. Pozor, pozor, na Blaníku dnes hrajeme pouze hezky česky, je první pondělí v měsíci, 1. června, to je snad ten nejlepší měsíc, aspoň za mě teda, já vím, že spousta lidí má radši jaro a potom podzim, já mám rád léto. Marek Ztracený zaspívá Naše cesty. Naše cesty rovný a nebo klikatý. Dorazí i Lucie. Předoběh neskončil. A Václav Neskář zaspívá. Nestůj a pojď. No jo, páni kluci, ti na Blaník patří. Hezky česky vám dnes hrajeme celý den. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut bude 11. Rádio Blaník.
1: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Na pláži u moře,
5: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
6: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zataženo až oblačno, na většině území zaprší a výjimečně se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách okolo 15. Tolik o počasí a teď už se společně podíváme na silnice.
6: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
6: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
7: Pozor si dejte na D1 na 332. kilometru směrem na Ostravu. Tady stojí nepojízdné auto. Nehoda je také v Ostravě v Místecké ulici směrem na Frýdek Místek u nájezdu z Vítkovické, kde se srazila dvě osobní auta. Tady počítejte s omezením. A ve Frýdku Místku v ulici Jana Švermy na křižovatce s Husovou bourala dvě osobní auta. I tady čekejte omezení. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Teď už zprávy a s nimi Monika.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
9: Policie zajistila 10 000 nelegálně prodávaných produktů. Za navrtání plynovodu na Kutnohorsku padly pokuty. Táborská ZOO chystá nové centrum. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Policie zajistila 10 000 nelegálně prodávaných produktů CBD a kratomu. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnára šlo o 680 000 produktů a 155 kg látky. Policie zároveň zavřela 3 prodejny. Podle premiéra Andreje Babiše vláda připraví nový adiktologický zákon a ministr zdravotnictví by měl poté předložit návrh novely, že kratom bude možné pořídit od 21 let. Za navrtání vysokotlakého plynovodu u Paběnic na Kutnohorsku padla pokuta za 2,8 milionu. Firma tam pro správu železnic prozkoumávala podloží pod plánovanou trasou vysokorychlostní tratě. Dělníci přitom omylem plynovod navrtali. Vznikla přitom škoda za 9,5 milionu a hrozil požár až do výšky 400 metrů. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka ale platí jen pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí, že finanční úřady vyměří lidem úrok z prodlení. V Táborské ZOO vznikne nové záchranné centrum. Doplní už fungující zařízení pro chladnomilné šelmy a nově se zaměří na teplomilné druhy. To potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
10: zařízení pro chladnomilné šelmy můžeme chovat všechna zvířata z severských oblastí, takže třeba tygra usurijského nebo pumy, tak v tom centru pro teplomilné šelmy bude možné chovat všechny velké šelmy teplých oblastí, to znamená tygry, kteří pochází z Indie.
9: Stavba bude hotová příští rok na jaře a podpoří je Evropská unie. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
11: Pepa Černý
5: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a kousek už bude 11. Dál si budeme hrát pouze hezky česky, protože je 1. června a je to první pondělí v měsíci a to my prostě hrajeme pouze české písničky. Dneska bez slovníků, překladatelů, tlumočníků a tak dále. No a co nás čeká v této hodině? Jednak tedy české písničky a trochu si budeme povídat mimo jiné s Petrem Slívou, který objevil další zlaté české ručičky. Teď je tady Lucka Vondráčková a Pepa Wagner. S láskou nám je líp. Hezké dopoledne. Začíná nám pracovní týden, ale to se nedá nic dělat. Ono to stejně zase uteče jako voda. Nebo

0: krám.
1: Aneta Langerová na Blaníku a teď už je čas na další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Tentokrát se budeme bavit o oblečení, tak Péťo, my posloucháme.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Pavlínou Balcarovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kam jsem se vám dovolal, Pavlíno?
5: Dovolal jste se do firmy Esito, kde šijeme oblečení pro nejmenší i dospělé.
4: Kdo tu firmu založil?
5: Založila ji naše paní šéfová, paní Olga Černá, když jí bylo asi 25 let.
4: A jak se to stalo?
5: No, stalo se to tak, že vlastně jí se narodila malá holčička, která byla nedonošená, byla tak malinká, že v té době nikde nebylo oblečení na tak malé děti, aby bylo pěkné a zároveň vlastně praktické, takže ona hledala nějaký směr a sama vlastně začala navrhovat a šít první dětské oblečky. A ty oblečky se tak líbily, že i další maminky chtěly takovéhle malé, pěkné, praktické oblečení a vznikla vlastně firma Esito.
4: No, kdybyste chtěla vyzdvihnout tu vaši značku, tak co se pod tím názvem Esito všechno skrývá? Proč si mám koupit oblečení zrovna od vás?
5: V první řadě všechno vyrábíme tady v Čechách. Jsme vlastně firma, která jako jedna z mála i tady šije, stříhá, vyrábí veškeré oblečení. Naše oblečení pro děti má rostoucí střehy, to znamená, že to oblečení vydrží dětem na dvě velikosti, že vlastně kupujete jedny kalhoty, ale můžete je použít vlastně dva roky, to dítě vydrží a tím vlastně ušetříte.
4: Kolik lidí na tom pracuje?
5: Ve firmě nás je asi 20 lidí. Máme švadlenky, máme řezačky, kancelářský lidi.
4: Takže opravdu takové to poctivé řemeslo.
5: Poctivé, ano, poctivé řemeslo. Vlastně jsme tady více jak 15 let a furt ta výroba probíhá vlastně úplně stejně jako kdysi.
4: Takže když k vám přijde třeba, já nevím, maminka s dítětem, tak se oblečou oba.
5: Ano, teďka už rok děláme i dámskou módu, jelikož materiály, které používáme, tak se začaly líbit hodně maminkám a začínali vlastně dotazy na naši firmu, jestli nebudeme dělat i pro dospělé, takže minulý rok jsme začali první mít kousky pro dospělé a rozšiřujeme teďka už i o pánské.
4: Dokonce, takže se obleče už komplet celá rodina.
5: Ano, ano, je to pro celou rodinu.
4: O co je největší zájem?
5: Tak, největší zájem momentálně veškerý mušavinový oblečení na léto vlastně, protože je super prodyšné. Takže kloboučky, čepičky na léto, šaty, dámské i dětské a kraťásky samozřejmě teďka.
4: No a když se u vás bude chtít teď někdo obléct, tak co má pro to udělat?
5: Tak, stačí vlastně jít na naše stránky www.esito.cz a podívat se, co tam máme krásného, vybrat si, případně nám i zavolat a my rádi poradíme. A nebo jestli můžu prozradit, tak no, chystáme vlastně naše nový první showroom v Dobrušce, nedaleké, kde otvíráme 1. září a bude tam možnost vlastně veškeré ty naše věci si prohlédnout, vyzkoušet, případně koupit.
4: A ještě oblídnout FL věka.
5: Přesně tak, přesně tak,
4: v jednom. Tak já vám popřeju, ať se vám samozřejmě nadále daří, pozdravujte šéfovou, zůstaňte mi ještě na lince a naslyšenou.
5: Ano, naslyšenou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Péťo, moc krát děkujeme, zase se to povedlo a tohle už je Václav Neckář, páni kluci a nestůj a pojď. Dneska je první pondělí v měsíci a tak vám hrajeme pouze hezky česky na Blaníku.

0: Petr Spálený, necítím se sám na vlnách Blaníku. Přátelé, je pondělí, to znamená, že pozítří bude co? Ano, středa.
1: Pepovi parťáci.
0: A ve středu mezi čtvrtou a pátou já tady vždycky na Blaníku někoho zpovídám. Kdo pak to bude tentokrát? Kdo bude parťákem? Nebo parťačkou? Ano, bude to parťačka, přátelé. Tentokrát dorazí herečka a taky zpěvačka, paní Jitka Smutná. Moc se na ní těším. Budeme se bavit o filmech, o divadle, taky o hvězdném létě pod Žižkovskou věží, které organizuje divadlo Kalich a slaví tak své narozeniny, taky mimo jiné. Tak prosím, laďte ve středu mezi čtvrtou a pátou Blaník, protože tady bude paní Jitka Smutná a bude to moje parťačka. Moc se těším. Za chvilku Lucie, Černí andělé, taky Karel Gott a Botox a Pyžamo na Blaníku. Dnes pouze a jen hezky česky.
1: Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: V pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký.
3: Patříme k sobě ty a já.
1: Olga Lunová.
2: Petr Kolář.

0: Těšíme se na vás odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Odrách, třída Osvobození. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti T je Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
7: Go, go, go, gorila!
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Inspirující prostředí.
0: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
0: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
9: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Na pláži u moře,
0: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
0: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Botox a pyžamo na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, možná se vám stalo, že po konopišti se vám hůř spalo. Mohlo to být třeba i tím, že byl úplněk. Víte, jaký byl úplněk? Byl modrý měsíc, takhle se mu říká. On úplně přesně nastal v 10.46 včera, ale to samozřejmě my úplně nevidíme, protože svítí sluníčko, že jo, a tak dále. I když se schylovalo teda k té bouřce. Ale ten úplněk byl de facto vidět v noci vlastně ze soboty na neděli, tedy z konopiště na ten den po konopišti. No a vědci se neustále přou o to, jaký vliv má vlastně úplněk na lidské tělo a na naše chování, a tak už se vyzkoumalo, že trošku hůř spíme. Že spíme asi o 20 minut méně a hůř se nám usíná, to je prostě dáno. A údajně je to tím, že vzhledem k tomu, že měsíc ovlivňuje vodu na naší planetě a člověk je tvořen ze 60% právě z vody, tak tam je ta souvislost. Potom se také říká, že když je úplněk, tak míváme špatnou náladu, ale za to nemůže úplněk. Mystikové sice říkají, že podle toho, jakou máte náladu, tak ten úplněk to jako zesílí, že když máte dobrou náladu, tak jste ještě šťastnější, a když naopak máte špatnou náladu, tak jste ještě jako mrzutější. Ale jak říkám, říkají to mystikové, těžko říct, jestli se tomu dá věřit. Já vám chci oznámit, že další úplněk bude 30. června, nastane v 1:58, to znamená ve 2 ráno, a bude to jahodový měsíc. Tak ať máte klidný spánek, i když bude na nebi zářit jahodový měsíc. Za chvilku Marek Ztracený, anebo Běra Martinová, Toulavý džíny. Dneska pouze hezky česky, když je první pondělí v měsíci na Blaníku.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Sí, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dito na dlažbě ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Na Blaníku máte vždycky klid a dneska hrajeme jen a pouze hezky česky. Je totiž první pondělí v měsíci a to je pro nás prostě pohoda. Zaspívá i Vaby Daněk, tu jsem dlouho neslyšel.
1: Franta má pera, Ježiši, Franta má pera.
0: A zaspívá i Michal Tučný.
2: Snídaní v trávě, teď právě prostřenou.
0: Teď se právě bude prostírat oběd, tak vám přeju dobrou chuť. Užívejte si Blaník, dneska hrajeme pouze jen hezky česky při prvním pondělí v měsíci. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude jasná až polojasná. Ráno se objeví i mlhy. Během dne pak čekáme přechodně zvětšenou oblačnost, hlavně na horách s možností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty zítra 20 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Silnice první třídy u Třince a Jablunkova se rozšíří. Zajistí se tím tak plnohodnotné napojení Česka na Slovensko. Co je součástí stavebních prací, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Stavíme zde zároveň ekodukt, který už teď počítá s rozšířením komunikace na 4 jízdní pruhy. Takzvaný medvědochod, dlouhý zhruba 40 metrů, bude hotový dříve než rozšířená vozovka, která musí projít všemi administrativními kroky, jako je například posouzení stavby na životní prostředí.
2: Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Cesta na zahraniční dovolenou bude dražší. Hasiči mají za sebou náročnější víkend. Rezervace Dívčí kámen je větší. Hezké poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Cesty na zahraniční dovolenou se kvůli rostoucím cenám paliv prodraží, a to v případě využití letadla i auta. Podle cestovních kanceláří ale zájem Čechů o dovolené neklesá. Někteří turisté nicméně mění destinace nebo hledají dostupnější varianty pobytu. Bouřky o víkendu výrazně navýšily počet výjezdů hasičů, mimo jiné odstraňovali popadané stromy a větve nebo čerpali vodu. Nejvíc technických pomocí zaznamenali v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji. Častěji výjížděli ale i v Ústeckém a v Praze. Pokračuje mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
7: V sobotu jsme evidovali 307 technických zásahů, tedy o 23% víc, než odpovídá dlouhodobému průměru. V neděli byla situace výrazně vážnější. Technických zásahů bylo 655, což je o 163% víc než obvykle.
6: Za oba dny tak vyjeli k bezmála tisícovce technických pomocí. Dívčí kámen na Českokrumlovsku se rozšířil. Nově chráněné území zahrnuje další lesní porosty, jak říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
8: K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla navazující část svahů kaňonu Vltavy s přírodě blízkými lesy. Daří se tu jedli bylokoré, která tady i hojně zmlazuje. Rezervace zůstává návštěvníkům nadále přístupná, samozřejmostí je ale respekt ke zdejší přírodě.
6: Přírodní rezervace Dívčí kámen má místo původních 6 téměř 24 hektarů. Hokejovými mistry světa jsou popáté Finové. Ve finále v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Bronz mají Norové, kteří porazili Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. Zprávy končí a slovo si opět bere Pepa.
9: Děkuji moc, Dominiku.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
9: Gratulujeme Finům ke zlatu, letos byli prostě o něco lepší, vlastně docela o dost, tak příští rok máme zase šanci. Přátelé, už se nám blíží poledne, nastalo právě teď a budeme si dál hrát pouze hezky česky, protože je první pondělí v měsíci. No a taky čekáme na Lucii Bílou, protože já mám pro vás vstupenky do pražského planetária, na Hvězdy pod hvězdami, na ten úžasný večer. Tak prosím, až uslyšíte, že zpívá Lucie Bílá tady na Blaníku, tak vemte telefon a volejte 800 109 109. až bude Lucie dospívávat. Já vám za chvilku řeknu podrobnosti, teď nemůžu mluvit, takže slza a lhůta záruční. Krásné poledne.

Krištof a život je krásný na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, Richard Krajčo má dneska narozeniny. Je mu 49. Richarde, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a těšíme se na tu velkou oslavu 50. příští rok v O2 aréně. Víte, kdo má taky dneska narozeniny ze zpěváků? No přece Dan. Dan Hůlka, 58. Dané, taky všechno nejlepší. Slaví taky Alanis Morissette, ta se teda do téhle hodiny úplně nehodí a vlastně vůbec do dnešního vysílání, protože my první pondělí v měsíci hrajeme pouze a jen hezky česky. A proto jsem velice rád, že můžu popřát taky Karlu Šípovi, protože Karel Šíp má dneska 81. narozeniny. Vážený Karle, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a ať vám to pořád tak skvěle mluví. A já vím, že už ty texty moc nepíšete, ale třeba ještě nějaký napíšete. Knížku určitě, to se vsadím, že v létě zase vyjde nějaká knížka. Těch textů, které napsal Karel Šíp, je strašně moc. A já si troufám říct, že mnoho z nich byste do něj vůbec netypli. Třeba tuhle. To je žízeň, žízeň lásky. Tu napsal Karel Šíp, stejně jako Inženýrskou. Samozřejmě všichni ví, že Karel psal pro Karla. Když muž se ženou snídá. A taky pro Jirku Schellingera. Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli vol. Tak i René, já a Rudolf napsal Karel Šíp, tedy ten text. No, pak je tady píseň od Jirky Schellingera, kterou napsal Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svirákem, ale Karel Šíp na ní má taky obrovský podíl. On tam totiž hraje na basu a když se zaposloucháte do té basové linky, tak ona je opravdu krásná. Tak tady je Holubý dům, Jiří Schellinger, k narozeninám Karlu Šípovi.

u dveří mého bytu, potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Franta má péra, my pro vás máme vstupenky do pražského planetária, na Hvězdy pod hvězdami. Další díl, tentokrát to bude s Lucí Bílou z Hvězdou Konopiště. Přátelé, to je unikátní zážitek. Už je to skoro vyprodané, ale ještě pár vstupenek zbývá, takže se podívejte na stránky Planetária, to prostě chcete zažít. Tam se člověk jednou za život musí podívat a když je to s Lucí Bílou, která do toho bude povídat, do toho bude zpívat samozřejmě pár písniček a do toho ta kopule a na ní to promítání, no to je prostě něco neuvěřitelného. Navíc to pražské planetárium, to určitě víte, to je nejmodernější planetárium na celém světě, a to nekecám. Tak přátelé, my pro vás dvě vstupenky máme do toho pražského planetária na Hvězdy pod hvězdami 9. června v úterý s Lucí Bílou. Pokud ty vstupenky chcete, tak až Lucka Bílá dospívá v éteru Rádia Blaník v této hodině, tak volejte 800 109 109 a kdo se dovolá jako první, tak pro něj ty vstupenky mám. Za chvilku Iveta Bartošová, Michal Tučný a možná zaspívá i ta Lucka Bílá. Těžko říct.
1: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
3: Tak letos taky žádný moře, co?
4: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
3: Do města? S malýma dětma?
4: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
3: Počkej, to se hned podívám.
4: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.

0: Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Fotky z našich akcí.
5: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
4: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Ivo, poď to zvládneš taky.
1: Myslíš jako píska?
0: No.
1: No ne, to ne, to nepůjde.
0: Kmen.
1: To nepůjde, já nejsem ve formě.
0: Já aspoň zapnu telefon. Hvězdy pod hvězdami. Přátelé, to byla Lucie Bílá, poznali jste ji podle toho, jak tady zvoní telefony a že jich je, ale jenom jeden je ten telefon číslo jedna. No tak se podíváme, nebo spíš si poslechneme, kdo pa to je. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Radka.
1: Dobrý Radko, den.
0: Odkud voláte?
2: Z Ústí nad Labem.
0: No, tam je krásně, v Ústí. Jaké máte počasí, prší nebo ne?
2: Teď zrovna neprší, jste nějaký pod mrakem a tak...
0: Jo, takže uvidíte v noci možná hvězdy, že jo?
2: Možná, ale fakt jenom možná.
0: No ale jisté je, že v úterý, příští úterý, uvidíte jednu hvězdu, Lucku Bílou v planetáriu. Máte radost nebo ne?
2: Mám hroznou radost.
0: Tak my vám zatleskáme, jo?
1: To ví, že má radost, tak proto volá, že jo? Protože to chce zažít.
0: No jistě. A už jste byla někdy v planetáriu?
2: Byla, ale v tom pražském ještě ne, tam jsem se teprve chystala.
0: Jo, no tak to teda já vám doporučuji absolutně to využít, ty vstupenky, nikomu je nedávejte, prosím vás, nechte si je, protože to je zážitek na celý život. Je to opravdu nejmodernější planetárium na celém světě a to si užijete. Koho vezmete sebou?
2: Asi půjdeme s přítelem.
0: No, to je ideální, to bude mít radost.
1: A budou se držet za ruku a koukat nahoru nad sebe a tam budou ty hvězdy a to bude krásný.
2: Ano.
0: A Lucka bude zpívat. Přátelé, vstupenky ubývají velice rychle na Lucii Bílou v planetáriu. Je jich jenom pár, tak se podívejte na web planetária. No a my tento týden od pondělí až do pátku budeme hrát takhle mezi 12. a 13. Ještě o ty vstupenky, které máme přidělené, které máme přímo pro vás. No tak ještě jednou vám moc gratuluju a mějte se krásně. Já vám za chvilku zavolám a vyměníme si adresy, jo?
2: Dobře, tak jo, děkuji.
1: Pozdravujte v Ústí.
0: Naschledanou.
2: Ano, děkuji.
0: To byla sympatická dáma Ivo, viď?
1: To ty začneš plen už si čí strouby ven.
0: To je hezká písnička
1: náhodou. Jako je tohleto možný?
0: Já jí mám rád. Hvězdy pod hvězdami. Na Rádiu Blaník. Tak, já se s vámi loučím, nechám vám tady Ivu, protože to je opravdové štěstí. A za chvilku Kaťáci, posloucháte Blaník. To nejlepší
3: z Konopiště. Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
4: Byl to výjimečný koncert pro výjimečné publiku.
3: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
4: Už tento víkend.
3: To nejlepší z Konopiště
4: na Rádiu Blaník.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
8: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
12: Go, go, go, Gorilla! Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
13: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Na televizi Seznam se dnes budete bavit, ale taky se dočkáte chvíle k napětí. Dva parťáci, které stvárnili Bud Spencer a Terence Hill, se tentokrát vydávají na údajně liduprázdný ostrov, na kterém má být ukrytý poklad. Jenže ostrov není opuštěný a dokonce jim půjde o život. Film Kdo najde přítele, najde poklad startuje už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Tak to byli Kaťáci, tedy Katapult, a já nesnídám sám. A vy nebudete sami odpoledne, protože tu s vámi budu já a potom Jirka Frélich. A my se moc těšíme na čas strávený s vámi. 13. hodina je tady za chviličku a pak to budou Jeleni. Taky se dáme Karla Gotta a Beatles. A Michala Davida, který byl opět na konopišti fenomenální. Hezky česky dneska celý den, protože je první pondělí v měsíci, takže další české písničky v playlistu připravené, těšte se. No a 13. tu bude za 7 minut, za chvilku jsme zpátky. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.

0: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Během dne pak čekáme přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na horách s možností přehánek. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na Karvinsku v Českém Těšíně ve Frýdecké ulici na úrovni veterinární kliniky bourala 3 osobní auta. Blokují tam jeden jízdní pruh, buďte tam opatrní. V Olomouci v Dolní Novosadské ulici havarovala 2 osobní auta. Projížděte tam opatrně. A na trase z Veselí nad Moravou na Strání u odbočky na Sucho bouralo osobní auto. Narazilo do mostku. Počítejte tam proto s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
5: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Věková hranice pro koupi kratomu se má zvýšit. Zájemci se můžou zapojit do sčítání motýlů. Přerov chce opět podpořit hasiče. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Vláda připraví nový adiktologický zákon. Ministr zdravotnictví Vojtěch má také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom bylo možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let, ne od 18. Kabinet zároveň plánuje zavést na kratom přiměřenou spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty z 12 na 21%. Dnes začíná celorepubliková akce Motýlí půlhodinka. Zájemci se mohou zapojit do sčítání motýlů na své zahradě, na louce, v parku nebo na procházce. Pokyny najdou na stránkách motýlípůlhodinka.cz. Akce potrvá do neděle a konat se bude znovu od 13. do 19. července. Přerov dlouhodobě investuje do bezpečnosti hasičů. Plánuje přispět 1 000 000 korun na speciální zařízení, takzvanou dynamickou stolici. Ta slouží pro testování dýchací techniky. Jak přístroj funguje a proč je důležitý, ví mluvčí města Lenka Chalupová.
8: Moderní zařízení pracuje v automatickém režimu, což znamená, že při testování eliminuje vliv lidského faktoru. Výsledky měření jsou tak přesnější a spolehlivější než u těch starších metod. Využití nachází i při kontrole těsnosti přetlakových protichemických obleků, které hasiči používají při zásazích v extrémně toxickém prostředí.
7: O definitivním schválení finanční podpory budou zastupitelé rozhodovat v tomto měsíci. Tenista Jakub Menšík premiérově postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Je šťastný, že si posunul grandslamové maximum a doufá, že na turnaji půjde ještě dál. 20-letý rodák z Prostějova se mezi 8 nejlepších hráčů probojoval po včerejším vítězství nad Andrejem Rublojovem z Ruska. To byly zprávy a teď je tu Iva.
1: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
9: Krásný dobrý den, přátelé, tak máme po víkendu, po konopišti a zvesela vstupujeme do nového pracovního týdne. Dnes hezky česky, celý den. A také máme Mezinárodní den dětí, tak všem dětem lásku, radost a pevné zdraví. A co si budeme povídat, pořád jsme tam vevnitř děti, takže všechno nejlepší vám všem. A co bude dál? Jeleni a Jana Kirchner právě teď.

0: Helena Vondráčková a Sunday kravatu. Helena byla na konopišti a byla skvělá. Ostatně vy, co jste tam byli, tak jste si to mohli užít naplno. My se teď ale vydáme do Zlína v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Se konala tradiční dražba umělecky stvárněných filmových klapek. Je to tradice, no a tentokrát vynesla skoro 4,5 milionu korun. Podrobnosti teď dodá mluvčí festivalu Kateřina Markitánová.
1: Letošní salon filmových klapek čítal 120 výtvarně zpracovaných děl. Za nejvyšší částku se vydražila klapka Zdeňka Vrby, která je poctou výtvarníkovi Jaroslavu Němečkovi a vydražila se za 180 tisíc korun. Za částku 170 tisíc korun se potom vydražila klapka přímo od Jaroslava Němečka s motivem čtyřlístku.
0: No a já ještě dodám, že 660. ročník Zlínského festivalu končí tuto středu. No a my pokračujeme dál hezky česky, teď Pavel Bobek v zápětí činasky a potom Karel Gott.

0: Karel Gott a Beatles na Blaníku. Dneska hrajeme jenom hezky česky, za chvilku další Karel, ale Černoch, taky Tereza Kendlová a Michal David. Teď se ale podíváme na počasí. Nový týden do Česka přinese časté střídání počasí, mírné kolísání teplot, které budou v odpoledních hodinách zhruba nad 20. Dočkáme se jak slunečního svitu, tak i zcela zatažené oblohy s přehánkami a bouřkami. Prostě úplně všechno. Ve středu mějte po ruce deštníky, to přes Česko přejde další studená fronta, na obloze bude zataženo a od jeho západu se přes většinu republiky přesune pásmo deště. No a teploty v průměru v tom týdnu 17 až 25 stupňů Celsia. Takový bude tedy následující týden, vy se ho samozřejmě užijte, jak nejlépe budete umět. No a za chvilku, jak už jsem slíbila, další české písničky.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti

0: Děje Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Chraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
1: z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
3: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Tak to byla vzpomínka na sobotní konopiště a na vás, přátelé, i Michala Davida, protože ten vystupoval úplně na konci a celé konopiště uzavíral a já pořád mám před očima, jak celé vlastně to pod pódiem, celá ta plocha jenom svítila těmi malinkými světýlky do té tmy a Michal zpíval a vy jste tam u toho tančili a bylo to prostě nádherný. Díky za to. No, konopiště je za námi, co nám také skončilo je hokejový šampionát. Mistři světa jsou Finové a už skončilo také mistrovství republiky ve skládání puclí. To se konalo v Ostravě. V soutěži čtyřčlenných družstev vyhrál zlaté medaile tým Cvak Cvak. A moc, jak moc je to těžké, tak to nám popisuje jeho opora Jana Ondroušková.
1: Samozřejmě záleží na tom konkrétním pucli, jak to rozhodíme, ale určitě prostě víme, kdo je lepší třídič, kdo lépe skládá větší plochy, kdo lépe skládá obrázky. Opravdu jde o to, že my jsme se hodně dobře znali, hodně dobře připravili a myslím, že ten výsledek to dneska přinesl. My většinou skládáme ve stoje, takže jsme opravdu jako předkloněný, takže když je třeba někdo po nějakém sestřihu nebo něco, tak to je úplně jiný, než když má dlouhý vlasy jenom v culíku, takže opravdu jako musíme mít nachystaný všechno.
0: Vidíte to, žádná sranda. Já ještě dodám, že Janin tým složil dvoje pucle z 500 a tisícovky dílků. Pozor, za hodinu a necelé 4 minuty. Navíc Jana vyhrála i v soutěži jednotlivců, takže je aktuálně dvojnásobná mistrně republiky. Tak velká gratulace. No a my se za chviličku vracíme k písničkám a první, co bude připravená, bude BSP a Země vzdálená.
2: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
3: Stěhovací voz je na cestě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H.
4: Na Blaníku si to nemyslím.

0: Kočku čekají dárkové balíčky od M&D,
1: kde vám navíc už nyní rozdávají každý týden 15 000 na vaše stěhování.
0: Poslouchejte Blaník
1: a dozvíte se víc.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.
17: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dito na dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: Martin Baxa a c'est la vie, přátelé. 14. hodina se nám blíží, tak co nás čeká? Za chvilku se podíváme na počasí, taky na dopravu, aby jsme věděli, jak to jezdí, na co si dát pozor. Další zprávy bude mít Dominik a potom si dáme Marii Rotrovou. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, taky šňůry a Krištof.
1: Že chci být tvým majákem, když směr ztratí.
0: A co Peggy? No jo, Peggy bude a Petr Spálený.
2: Ať to každý ví, já nejsem žárlivý, že líbíš se všem má.
0: Za 7 minut bude 14 hodin, za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
3: Radio Blaník, počasí.
4: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude jasná až polojasná. Ráno se mohou objevit mlhy. Během dne pak čekáme přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na horách s možností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 20 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
3: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Na Karvinsku v Českém Těšíně ve Frýdecké ulici na úrovni veterinární kliniky bourala 3 osobní auta. Blokovaný je tam jeden místní pruh, dejte pozor. V Olomouci v Dolní Novosadské ulici havarovala 2 osobní auta. Projíždějte tam opatrně. A na trase z Veselí nad Moravou na Strání u odbočky na Suchov bouralo osobní auto a skončilo v Mostku. Počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Dominikem.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
5: Je třeba zaplatit daň z nemovitosti. Prezident opět mluvil o euru. Ústí nad Labem investuje do úprav dalších škol. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Nejpozději dnes je nutné zaplatit daň z nemovitosti. Přesnou částku měla finanční správa poslat lidem do datové schránky, e-mailem či poštou. Pokud daň nepřesahuje 5000 korun, je splatná jednorázově do dneška. Vyšší částku je možné uhradit ve dvou splátkách. První dnes, druhou do 30. listopadu. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit. Vláda ANO, SPD a motoristů euro zavádět nechce. V Česku pokračují investice do školství. Ústí nad Labem do nich nově zapojuje další školní budovy, které čeká modernizace zázemí i úspornější provoz. O jaké investice konkrétně půjde, ví mluvčí radnice Marek Lukinič.
6: Na základní škole Nová se zrevitalizuje vestibul a šatny, vznikne také učebna virtuální techniky a zmodernizují se učebny přírodních věd a hudební výchovy. Modernizace se dočká i základní škola Elišky Krásnohorské, kde se zrekonstruuje školní kuchyňka a její zázemí.
5: Pro město představuje modernizace škol především investici do kvalitnějšího vzdělávání dětí. Čeští fotbalisté už jsou ve Spojených státech, ty budou s Kanadou a Mexikem hostit mistrovství světa. Tým do USA odcestoval po včerejší výhře 2-1 nad Kosovem v přípravném utkání na Letné. V noci na pátek našeho času čeká hráče generálka před šampionátem proti Guatemale. Do mistrovství vstoupí o týden později duelem s Koreou. Zprávy jsou u konce a k mikrofonu se vrací Iva.
3: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
7: Ano, jsem tady, za chviličku slavné tváře z kalendáře a kolega Dan Rumpík, opět prolistujeme hudební kalendář. V dobré zprávě si posvítíme na turistické značení a podíváme se do Mariánských lázní, kde se už brzy potkáme v rámci letních koncertů Rádia Blaník. A dneska tam pomyslně slaví, řeknu víc. Tak pojďme na to, startujeme opět hezky česky a teď vůbec hezky česky celý den.

0: Tak to byl Láďa Křížek na Blaníku a za 5 minut bude 2:45. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Nám tady teď neprší, tak doufám, že i u vás se počasí trošku umoudřilo. No a teď se podíváme do kalendáře slavných jmen, tedy do hudebního kalendáře, kdo slaví a na koho budeme písničkami vzpomínat. To nám teď řekne kolega Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásné pondělí, před námi je tradiční přehled těch nejzajímavějších hudebních výročí tohoto týdne. A už dnešek je velice bohatý. Své 81. narozeniny slaví v tento den moderátor, textař a bavič Karel Šíp. Všechno nejlepší. 58 let je dnes zpěváku Danielu Hůlkovi. A aby toho nebylo málo, tak Richard Krajčo ze skupiny Kryštof slaví v tento den své 49. narozeniny. Richarde, z Blaníku ti přejeme všechno nejlepší. Pozítří oslaví své 80. zpěvák Radek Tomášek. 91 let by se ve středu dožil dirigent a kapelník Václav Hybš a k 76. narozeninám popřejeme v ten samý den na dálku i zpěvačce Suzy Kvatra. Mimochodem, víte, jak se Suzy jmenuje celým jménem? Susan K. Quattrocci. Stejné výročí bude mít v pátek zpěvačka Jitka Zelenková. Tak Jitko, už nyní všechno nejlepší. Pravda, že sametový hlas této zpěvačky dokáže pohladit po duši opravdu každého. V neděli oslaví své 73. narozeniny písničkář Jaromír Nohavica.
3: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly.
2: Své 86. narozeniny bude v ten den slavit legendární Tiger z Velsu Tom Jones a zavzpomínáme i na zpěváka Prince. V neděli by mu bylo 68 let. Tak to je pro dnešek vše. Mějte se krásně a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Peggy a Petr spálený na Blaníku a já tu mám jedno zajímavé výročí. Dvě tenké kulaté oplatky spojené náplní a zapečené ve speciálních formách. Tak vypadá dobrota, která už řadu let neodmyslitelně patří k lázeňským městům na západě Čech. Tradiční lázeňské oplatky vznikly, pozor, před 170 lety v Mariánských Lázních. Podle historických podkladů je začal péct cukrář Karel Reit. Reitenberger v domě u Tří bažantů. Byl to rok 1856. No a do Mariánských Lázní letos vyrážíme i my s Rádiem Blaník. Tady totiž proběhne jeden z letních koncertů Rádia Blaník. Přivezeme vám Slzu, Olgu Lounovou a Petra Koláře, taky naši blanickou kapelu. A já tam budu, protože tenhle koncert moderuju, tak se na vás v Mariánkách strašně těším. A taky na ty oplatky, které si zcela určitě přivezu domů, to je jasná věc. Tak si zapište termín 24. červenec na kolonádě a vstupné je zdarma.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Takhle po konopišti, ale rádiový i normální život běží dál. To znamená, že pozítří přivítám dalšího parťáka. A opět to bude parťačka. Tentokrát vyspovídám herečku a zpěvačku paní Jitku Smutnou. Tak laďte Blaník ve

0: Jdu mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carryrealu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carryrealu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carryreal.cz.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
1: Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Dneska máme na Blaníku první pondělí v měsíci, tedy hrajeme jenom hezky česky. Tohle byla další česká Jaroslav Uhlíř a Severní vítr.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: No a s novým týdnem je tu opět nová dobrá zpráva. Sáro, já tě vítám, ahoj.
2: Ano, děkuju, zdravím všechny. Dnes nás budu chválit. Češi mají něco, co jim závidí velký kus světa. Turistické značení. A není to přehnané. Barevné značky, které nás běžně vedou lesy, horami i vesnicemi, dnes inspirují i daleko za hranicemi. Nově se podle českého systému začne značit také v Mongolsku. První symbolické české značení už vzniklo na trase vedoucí na horu u hlavního města Ulán-Bátáru a na podzim začnou i školení místních značkařů. Mongolsko se tak přidává třeba k Brazílii, Chorvatsku nebo rumunskému Banátu, kde český systém už funguje. A právě letos se kvalitní značení bude hodit možná víc než kdy jindy. Na letní dovolenou totiž plánuje v Česku zůstat rekordních 77% lidí. Pro mnoho rodin je domácí cestování jistota. Nemusí řešit letiště, dlouhé přesuny ani složité změny plánů kvůli nejisté situaci ve světě. Nejvíce lidí míří do jižních Čech, na jižní Moravu nebo do Moravskoslezského kraje. Zajímavé ale je, že skoro polovina Čechů chce letos vyrazit někam, kde ještě nikdy nebyla. A právě proto je dobré vědět, že české turistické značení patří k nejlepším v Evropě. Stojí za ním tisíce dobrovolníků, kteří každý rok obnovují stovky kilometrů tras, směrovníků a map. A možná je to jedna z věcí, které bereme jako samozřejmost, dokud nezjistíme, že jinde to tak úplně nefunguje.
0: No a díky tomu se už nikde nestratíte, přátelé.
2: Doufejme.
0: Tak, užijte si léto v Čechách, protože v Čechách je krásně. Sáro, moc děkuju.
2: Taky děkuju a budu se těšit zítra. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
4: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: Máme za sebou další české kytarové ráno. Tentokrát byl hostem Petr Kolář.
6: No a zítra se k tomu určitě vrátíme.
5: Taky se zaměříme na vaše dobré zprávy.
6: No a nebude chybět ani proplácení účtenek.
5: Těšíme se na vás už zítra v 6. Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
7: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný? Tak dobře poslouchejte.
19: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
20: House Running.
21: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
19: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
21: Budete viset 101 metrů nad zemí.
19: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
22: Maminko!
21: Prostě pořádnej adrenalin.
19: Tenhle zážitek najdete pouze na...
23: Firma na zážitky.
21: CZ.
24: Go, go, go, gorila!
25: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Nádherná láska a Pavel Novák na Blaníku a 15. hodina, jo, ta se blíží. Neúprostně se nám blíží, ale za chviličku další české písničky. Dneska hrajeme jenom hezky česky, tak jsem jenom namátkou vybrala, co uslyšíte. Třeba Ilonu Čákovou, Proč mě nikdo nemá rád, nebo Lucí Bílou. Neposlušné tenisky level 2. A Petra Janů, Petr Janda. Je to soudatýhle hátky, než krásná hudba nás měj. Jedeme dál, a to je velká pravda. Za 6 minut bude 15 hodin. Rádio Blaník.
1: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
2: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra jasno až polojasno. Ráno se mohou objevit mlhy. Během dne pak čekáme přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na horách s možností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 20 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: Na dálnici D1 na 290. kilometru ve směru z Ostravy do Přerova stojí porouchané auto, dejte tam pozor. A na příjezdu do Bruntálu od Čumperka došlo k dopravní nehodě, počítejte tam s omezením. Na Karvinsku v Českém Těšině ve Frýdecké ulici na úrovni veterinární kliniky havarovala 3 osobní auta. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh. A v Olomouci v Dolní Novosadské ulici havarovala 2 osobní auta. Dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Cesta na zahraniční dovolenou bude dražší. Na připoutání dětí musí dohlédnout řidič. Maďarská vláda chce odvolat prezidenta. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Cesty na zahraniční dovolenou se kvůli rostoucím cenám paliv prodraží, a to v případě využití letadla i auta. Podle cestovních kanceláří ale zájem Čechů o dovolené neklesá. Někteří turisté nicméně mění destinace nebo hledají dostupnější varianty pobytu. Letošní květen byl v Česku výrazně teplejší než ten loňský. Průměrná teplota byla 14,2 stupně a jednalo se tedy o čtvrtý nejteplejší květen za posledních 10 let. Srážkově byl normální, rozmístění srážek bylo ale velmi nerovnoměrné. Nejvíce vody spadlo v Karlovarském kraji, nejméně v Plzeňském. Za připoutání se bezpečnostními pásy zodpovídá v autě každý dospělý sám. Řidič ale musí dohlédnout, aby byly připoutané děti. V zákoně je uvedeno i několik výjimek, kdy se lidé poutat nemusí. Jaké to jsou, ví preventistka policie Monika Šindlová.
6: Jedna z nich se týká posádek vozidel ozbrojených sil a integrovaného záchranného systému. Platí také pro instruktory autoškol. Řidič se nemusí poutat při couvání. Zákon s výjimkou pamatuje i na zdravotní důvody řidičů či přepravovaných osob.
5: Pokud lékař ze zdravotních důvodů nedoporučí používání pásu, vystaví potvrzení, které musí mít člověk během jízdy u sebe. Maďarská vláda zahájí právní kroky k výměně prezidenta Sulioka. Po dnešním setkání s hlavou státu to prohlásil premiér Maďar. Sulioka označuje za loutku předchozího premiéra Orbána. Vládní strana TISA má v parlamentu ústavní většinu. Tolik zprávy a teď je tu zase Iva.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
7: Krásné odpoledne, i tento týden budeme po 15. na cestách s Mirkem Táborským a tentokrát navštívíme Zříceniny. Že byste přijeli k nám domů, no nic. Začneme na Okoři. Jaký kraj je v tuzemsku už čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem pro trávení dovolené? A kde najdete kameniště a bosonožiště? Tak to všechno vám řeknu. Mimo jiné se vydáme i na Vysočinu. Tak startujeme, jdeme na to a je tu Věra Špinarová.

0: Čáková na Blaníku, 10 minut po 15. hodině. Pohodové odpoledne přeju a teď se vydáme na cestu. Mirek Táborský už je připraven. Přivítá nás Okoř.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Naprostá většina z vás určitě nepohrdne tipy na návštěvu hradních zřícenin. Je v nich kus romantiky, tajemství a dávné historie. A začneme na Hradě z trampské písničky, která se u táboráků zpívá snad odjakživa, ale její autor je neznámý. Možná jste uhádli, že míříme na Okoř. Na Čedičovém ostrohu obtékaném ze tří stran Zákolanským potokem a obklopeném loukami a pastvinami ho nechal před rokem 1359 vystavět bohatý přední měšťan starého města pražského František Rokycanský, který byl poradcem Karla IV. Ve finančních záležitostech. Stavbě dominovala velká obytná věž, která tvořila jeden komplex s dvojicí palácových křídel. Nejstarší částí hradu je však raně gotická osmiboká kaple s hrotitými okny s kružbami, postavená již kolem roku 1260 a obestavěná v další fázi zmíněnou věží. V době husitské revoluce patřil hrad Ludvíku z Florencie a patikáři ze starého města pražského, který musel z Prahy utéct. V roce 1421 dobylo hrad táborské vojsko při zpáteční cestě z výpravy na Žatecko. Pak běžel čas a majitelé se střídali. Někdo Okoř vyženil, jiný o něj musel složitě usilovat. Po vleklých rodinných sporech v 80. letech 16. století získal hrad katolík Jiří Bořita z Martinic. Po jeho smrti se v roce 1673 stali majiteli jezuité a po zrušení jezuitského řádu roku 1773 připadl Okoř studijnímu fondu, jehož správce nechal strhnout střechy a odvést vše, co se dalo použít, především trámy a tesané kameny. Podíl na tom, že se někdejší pevnost měnila ve zříceninu, měli i vesničané, kteří z ní brali kameny jako levný stavební materiál. Po roce 1921 připadl objekt státu a začaly záchranné práce a nejnutnější opravy. V roce 1994 se majitelem stala obec Okoř a pro návštěvníky je jeho brána až do konce září, kromě pondělí, do Kořán. Na závěr ještě jedna zajímavost. V podhradí žil hudebník a skladatel Petr Habka, jehož hrob můžete navštívit u kostela svatého Jana Křtitele v nedalekých Noutonicích. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Trajanů a Petr Janda, jedeme dál. No, my se teď vydáme na Vysočinu a to konkrétně na první kameniště. To tu otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žitovnice. Kameniště, abyste si to dokázali představit, je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby přírodních uměleckých objektů. Určitě to znáte, možná když jste třeba u moře, zkoušíte to, nebo někde u řeky, skládáte ty kameny na sebe, na špičku další kámen, aby to drželo a zvedáte to nahoru. A ono to potom padá a nejde to. Tady vás to naučí. Také je tady ohniště a takzvané bosonožiště. To je trasa s různými typy přírodních povrchů pro chůzi bosky. V národních parcích se nesmí balancovat s kameny a tak tyhle hřiště jsou proto, aby se to nedělo v parcích, ale aby si to lidi přesto mohli někde vyzkoušet a naučit se to. Pivovarské louky na okraji Žirovnice na Vysočině jsou přesně to místo. Tak si sem v létě udělejte výlet, vyčistíte hlavu a ještě se něco naučíte. A hlavně budete v přírodě.
1: Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: V pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký.
1: Patříme k sobě ty a já. Olga Lunová.
2: Petr Kolář.

0: odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Na jedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Tak letos taky žádný moře, co?
7: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
6: Do města? S malýma dětma?
7: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
6: Počkej, to se hned podívám.
7: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
8: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Odrách, třída Osvobození. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Na pláži u moře,
0: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
0: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Povídej, povídej, no dobře, dobře, dobře, Petře Nováku, budu povídat. Mám tady totiž jednu zajímavost. Přátelé, možná vás to překvapí, ale hlavní město Praha je už čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem pro trávení tuzemské dovolené. Ukazují to čísla loňské návštěvnosti. Druhým nejčastějšími návštěvníky Prahy jsou Němci, třetími Američané. Za zmínku ale určitě stojí i turisté z Izraele a Číny, jak říká mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.
1: Návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou destinaci. Roli hraje také významná židovská historie. Za první kvartál však došlo k výraznému meziročnímu poklesu u turistů z Izraele, a to přibližně o 30%. Je to samozřejmě způsobeno konfliktem na Blízkém východě. Co se týká nárůstu počtu asijských turistů, tak to souvisí především s obnovenými pravidelnými leteckými spojeními, například na trasách Praha-Peking, Praha-Soul nebo Praha-Taipei.
0: A ještě dodám poslední číslo. 8,5 milionu turistů navštívilo Prahu v loňském roce. Tak uvidíme, jaká bilance bude za letošní rok. Já taky teď někam pojedu. No, kam myslíte? No domů, přátelé, domů. A těším se na vás zase zítra ve 13 hodin. A za chvilku už kolega Jirka Frélich, ten už se taky těší, tak zůstaňte s Blaníkem.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEB, kyberbezpečnost pro každého.
3: Váš bankovní účet byl zablokován? Rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
3: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový...

0: 49 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dito na dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: Marcela Holanová, písnička Ráno, tak vám přeji krásné pondělí, už je odpoledne, nenechte se zmást, Jirka Frélich přeje krásný poslech, hezké pondělí 1. června, ano, je to tady, Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval, ta písnička Jinak to nejde.
1: Je těžké vrátit si tak, jaké jsou, jenom že jinak to nejde.
0: Karel Gott a Včelka Mája. Věra Martinová, Srdcem si zůstal u koní. A my zůstáváme u českých písniček. Dnes je 1. pondělí v měsíci, hrajeme jenom hezky česky. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.

0: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
2: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou jasná až polojasná. Ráno se ojediněle objeví mlhy. Během dne pak čekáme přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na horách možností přeháněk. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Opavě v Olomoucké ulici na úrovni nemocnice směrem do centra zasahují záchranáři a policie u nehody 3 osobních aut. Počítejte tam se silným provozem a se zdržením. Na trase ze Šumperku směrem na Bruntál na výjezdu ze Sobotína havarovalo nákladní auto do příkopu. Na místě probíhají vyprošťovací práce, dejte tam pozor. A na Karvinsku v Českém Těšíně ve Frýdecké ulici na úrovni veterinární kliniky havarovala 3 osobní auta. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Nafta zůstane pod 40 korunami. Snížení věku prvovoličů vláda odmítla. Zájem o kapitánské průkazy roste. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Maximální ceny paliv zítra na základě rozhodnutí státu opět klesnou. Litr benzínu budou moci pumpy prodávat na nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. Oproti dnešku je to o 51 haléřů méně. Litr nafty vyjde maximálně na 39,35, což je o 37 haléřů méně než dnes. Navrhovanou úpravu věkové hranice prvovoličů v obecních volbách dnes vláda odmítla. Podle novely poslanců TOP 09 se měla hranice snížit o 2 roky na 16 let. Případná úprava by dle kabinetu vyžadovala nejprve důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. S blížícím se létem roste zájem o lodě i kapitánské průkazy. Jen oprávnění pro řízení malých plavidel má v Česku přes 71 tisíc lidí a další tisíce vlastní průkazy pro námořní jachty. Více dodává mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
5: Průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla má několik kategorií podle toho, jaké plavidlo chce člověk vést a kam chce plout. Pro námořní jachty vydává ministerstvo dopravy jako námořní úřad České republiky samostatné průkazy v kategoriích A, B a C. Těch je momentálně vydaných 11 235.
4: Ti, co chtějí vyrazit na vodu ještě letos, můžou. Volné termíny zkoušek zůstávají i během letních prázdnin. Stavbaři pod křižovatkou Mileta v Hradci Králové otevřeli klíčový podchod. Spojuje centrum města a univerzitní kampus s fakultní nemocnicí a největším hradeckým sídlištěm Moravské Předměstí. Lidem dnes začaly sloužit i navazující cesty a také nová zastávka MHD ve Zborovské ulici naproti sídlu záchranky. Zprávy končí a po nich pokračuje Jirka.
6: Krásné pondělí, za minutu 16. hodina.
1: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
6: Je první pondělí v měsíci, vy to víte, hrajeme si jenom hezky česky, navíc dnes slavíme Den dětí, o tom víc za chvíli, protože pro děti tady taky něco máme, teď ale Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, písnička Jinak to nejde. Ano, hezky česky, Jinak to nejde.

Klidná jako voda skupina Jelen teď na Blaníku při pondělku 1. června. Po celé republice se právě dnes konají zajímavé akce pro děti, protože 1. červen je den, kdy slavíme Den dětí. Někde pořádají místní hasiči různé ukázky, techniky a tak dále. Někde jsou to školy, které si přichystaly třeba sportovní den. V zoo ve Dvoře Králové si přichystali večerní safari. Pražská zoo zase slaví dnešní Den dětí vstupem pro děti za symbolickou 1 korunu. Nepomůže, že řeknete třeba ve svých, já nevím, 60, 70, já jsem taky dítě, my to chápem, ale v Zoo Praha si řekli do 15 let, ale pokud jste doslova do písmene děti a připadáte si, že i ten den patří dnes vám, tak částečně máte určitě pravdu. Na Blaníku pro vás všechny mám teď opravdu krásnou pohádkovou písničku. Je od Karla Gotta a je to Včelka Mája. Tak si užijte dnešní Den dětí.

0: nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
1: Byl to výjimečný koncert. Pro výjimečné publiku.
0: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
1: Už tento víkend.
0: To nejlepší z Konopiště
1: na Rádiu Blaník.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: speciální webová rádia.
1: Rozhovory s moderátory.
0: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
1: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
0: Tak ať se vám hezky sleduje,
1: čte
0: i poslouchá.
1: Fotky z našich akcí.
0: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Svítí.
0: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
0: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Blaník. Pohodové České rádio. Milí šikulové a milé šikulky.
1: Hledáme možná právě vás.
0: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
2: Zlaté české ručičky
1: na rádiu Blaník.
3: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
4: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
3: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
4: Blaník na Facebooku a Instagramu.
3: Je nás tu hodně.
4: A díky vám nás tu bude ještě víc.
3: Děkujeme.

0: Rafikiho přátel. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.

0: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Pohodové České rádio.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Pavel Bobek a písnička Můj rodný dům na Blaníku při pondělku, kdy vám hrajeme celý den jenom hezky česky. A důležité je, co jsme hráli po 7. hodině raní. Víte, co jsme zahráli? Jitka z Liberce si to bude pamatovat hodně dlouho, protože Petr Slíva zavolal právě Jitce. Jitka chtěla proplatit zapůjčení svatebních šatů za 8 tisíc, ale právě měla odpovědět na otázku, kdo právě dospíval na Blaníku.
1: Václav Neckář.
2: No je to tak. Takže Jitko, položku za svatební šaty si můžete odškrtnout, protože 8 tisíc korun vám posíláme do Liberce zpátky.
0: Ano, je to pravda, ráno po 7. to byl Václav Neckář a zase zítra po 7. bude Petr někomu volat a ptát se, kdo dospíval na Blaníku. No a ten, komu zavolá, tak to bude někdo z vás, kdo nám posílá SMSky na 603 118 118. V té SMSce by mělo být, co chcete proplatit, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, abychom věděli. No a hlavně buďte ráno u 7. U Blaníku, aby jsme náhodou neprošvihli tu písničku společně. Protože když Petr Slíva zavolá na váš telefon, tak musíte dát taky správnou odpověď. No a pak už jenom čekat, až dorazí penízky na váš účet. A to bude velmi brzy. Tak držím palce a 603 118 118.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Na SMS-kovou bránu tedy pište SMSky s tím, co chcete proplatit. Za chvíli Krištof a ženy a taky Petr Spálený.
4: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
5: Stěhovací vozy na prstě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H.
3: Na Blaníku si to nemyslí.

0: Slovensku čekají dárkové balíčky od M&D,
1: kde vám navíc už nyní rozdávají každý týden 15 000 na vaše stěhování.
0: Poslouchejte Blaník
1: a dozvíte se víc.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Dlouho jsem neslyšel pokoj v podkroví Iveta Bartošová. Při pondělku 1. června vám mohu slíbit po 17. hodině taky Valdemara Matušku. Petra Koláře. Leška Semelku. Písnička Si prostě nejlepší. Vy jste prostě nejlepší, posloucháte Blaník. A my vám na oplátku hrajeme celý den jenom hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou jasno až polojasno. Ráno se mohou objevit mlhy. Během dne pak čekáme přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na horách s možností přeháněk. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Na trase z Přerova do Bystřice pod Hostínem na příjezdu do Dřevohostic havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu a s kolonou. V Ostravě na Sokolské třídě u křižovatky s Dvořákovou havarovalo osobní auto s dodávkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte tam s kratším zdržením. A ve Zlíně ve Vodní ulici bourala 4 osobní auta. Připravte se tam na zdržení. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
5: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Věková hranice pro koupy kratomu se zvýší. Zájemci se můžou zapojit do sčítání motýlů. České Budějovice nabídnou sdílená kola. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Vláda připraví nový adiktologický zákon. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by měl také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom bylo možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let, ne od 18. Řekl to premiér Andrej Babiš. Co dalšího se chystá, prozradila ministryně financí Alena Schillerová.
8: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
7: Zároveň je v plánu na kratom zavést přiměřenou spotřební daň. Dětský ombudsman dostal za necelý rok přes 1500 podnětů. Více jak desetinu mu poslali přímo děti. Podněty se často týkaly například rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských zařízeních. Institut dětského ombudsmana v Česku funguje od loňského července. Dnes začíná celorepubliková akce Motýlí půlhodinka. Zájemci se mohou zapojit do sčítání motýlů na své zahradě, na louce, v parku nebo na procházce. Pokyny najdou na stránkách motýlípůlhodinka.cz. Akce potrvá do neděle a konat se bude znovu od 13. do 19. července. České Budějovice začnou od příštího měsíce přes dopravní podnik nabízet sdílená kola. V počátku bude k dispozici 200 bicyklů, od podzimu by to mohlo být dvojnásobek. Majitelé předplatného na MHD budou moci sdílené kolo zdarma využít 4x denně na půl hodiny. To byly zprávy a vracím slovo Jirkovi.
9: Dominiku, díky, 17. hodina je tady.
1: Jirka Frélich.
6: Na rádiu Blaník.
9: A my si jdeme zase hrát jenom hezky česky. A mimochodem, byli jste ráno po 8 hodině na příjmu Rádia Blaník, slyšeli jste našeho dnešního hosta, dorazil totiž Petr Kolář a zaspíval nám naživo. Pokud vám to náhodou uniklo, tak já vyberu krásnou pasáž z dnešního rána, to nádherné zpívání Petra Koláře, a dáme si to za chvíli znovu. Teď ale Lenka Filipová, dobrý Bůh to ví, a za chvíli i Valdemar Matuška. Přejeme hlavně krásné pondělí a hezký podvečer s Blaníkem.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: Projektil a písnička Zahrada ticha. Dnes ráno na Blaníku to nebyla žádná Zahrada ticha. Naopak čekalo nás kytarové ráno. Dorazil Petr Kolář, velká hvězda našeho blanického konopiště, a přišel právě hned po víkendu, kdy jsme si s ním mohli užít jeho krásný hlas na konopišti. No a užil si hodně Petr Slíva, Adéla Zahradníčková a my všichni, kteří jsme zrovna v ten okamžik poslouchali Blaník. A kdo neměl to štěstí, tak přišel o nádherné povídání a o krásné zpívání naživo, na kytaru. Tak nejprve k tomu povídání. Dobrou otázku měla kolegyně Adéla Zahradníčková.
1: Já se zeptám Petra, jestli máš nějaký předkoncertový rituál? Jestli máš něco, co pravidelně děláš?
2: Dobrá otázka.
1: Děkuji,
2: ano,
1: děkuji.
2: Mám. Já potřebuji mít v šatně jablečný džus, což je prostě moje taková úchylka. A k tomu potřebuji jednu malou plzínku.
1: To je dobrá kombinace.
2: No, to je prostě takový můj startovní ale ty jsi se ptal na ten drink, jak jsem byl.
0: To taky, ale já jsem si vzpomněl na jinou historku. Loni letní koncert ve Valmezu, přijela Bára Basiková. Vy dva prostě, když se vidíte, tak si padnete do náručí. Bára Basiková zpívá na pódiu a najednou řekne: prosím vás, nemáte někdo pivo, vychlazený pivo, nutně potřebuju. A Petr Kolář začal pobíhat po stanu a schánět někdo tu vychlazenou Plzeň. Ano. A nakonec si tý bář je opravdu přinesl.
2: Ano, přesně tak.
0: Takže je vidět, že vy dva se prostě znáte už nějakou dobu a víte, po čem srdce touží.
2: Ano. A jak požádá, tak prostě jedu.
0: Úžasný Petr Kolář. A tak ho požádal Petr Slíva, Adéla Zahradníčková, aby něco zaspívali naživo. No to byl zážitek.

0: Yeah.
1: Krása. Yeah. Petře, z mé strany snaha byla, ale máš to strašně vysoko.
0: Ne, ale dávalo to, já jsem tě tam slyšel, byl jsi tam vzadu.
1: No právě.
2: Neskutečný Petr Kolář. Celé povídání už brzy můžete najít na webu radioblaník.cz a pustit si hezky znovu, pokud jste o to přišli, nebo byste chtěli ten zážitek znovu prožít. Každopádně Petra Koláře dokonce můžete vidět i naživo. A to na našem prvním letním koncertě, a to bude už v pátek za týden, bude to 12. června v Havířově od 16:30 na náměstí Republiky. Letní koncert Rádia Blaník je úplně zdarma, tak doražte, bude tam i Petr Kolář. No a teď v našem vysílání právě ta písnička Jednou nebe zavolá.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne

0: Marek Ztracený s písničkou Zastav mě. Mám pocit, když jsem viděl Lucku Bílou v sobotu na Konopišti, že tu nic zastavit nemůže. Za chvíli útěk. Jedna z těch krásných písniček Lucie Bílé, taky Petr Novák, Já budu chodit po špičkách. My máme první pondělí v měsíci. To je na Blaníku velká věc, protože vám až do půlnoci hrajeme celý den jenom hezky česky a nepřidáme žádnou zahraniční. Tak si užijte české písničky.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.

0: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
1: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
0: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
1: na našem webu radioblaník.cz. Na pláži u moře,
0: ve stínu Eiffelovky
1: anebo na dovolené v Tatrách.
0: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Fotky z našich akcí,
0: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Milí šikulové a milé šikulky,
2: hledáme možná právě vás.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině. Zlaté české ručičky
2: na Rádiu Blaník.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Je první pondělí v měsíci. Rádio Blaní.
2: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: chodit po špičkách. Petr Novák, písnička Já budu chodit po špičkách. Zítra ráno třeba budete chodit po špičkách, ale když si alespoň trošku pustíte naše rádio, tak nejenom, že uslyšíte Blanické dobré ráno, ale hned potom taky Tajemný rok, ve kterém se vypravíme do časů, kdy na televizních obrazovkách byl jako fenomén nový takový ten seriál, taková trošku reality show, ale to už možná moc napovídám.
1: Denní usilovné práci se dolaďují poslední detaily a stoupá nervozita našeho týmu. Pan domácí se vrací domů. Byt vypadá naprosto jinak, než v okamžiku, kdy ho opouštěl. Celé to spolikalo mnoho investovaných korun, nekonečné penzum času a nepřeberné množství nápadů.
0: Tak tušíte, v jakém roce se poprvé na obrazovkách objevil tento pořad? Tak to jste správně, na rádiu Blaník. Zítra po 9:00 to všechno budete moci říci Petrovi Slívovi a Adélce Zahradníčkové. Můžete psát SMSky, můžete volat sem k nám do studia a hlavně vám budeme pouštět další a další ukázky z toho tajemného roku a k tomu ještě spoustu písniček a budou vždy patřit do toho jednoho konkrétního roku. No a víte, co nás čeká i zítra? Proplácení účtů.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Lucka Bílá.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
2: Každé všední ráno, krátce po 7. Petr platí vaše účty.
0: Už víte, co nás čeká ráno, za chvíli nás čeká skupina Kabát, písnička Malá dáma, taky Václav Neckář nebo Lešek Semelka. Budeme hrát dál, jenom hezky česky.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dito na dlažbě ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: Lešek Semelka, si prostě nejlepší, já to říkám rád, vy jste ti nejlepší, posloucháte Rádio Blaník, které vám hraje celý den jenom a jenom hezky česky a budeme v tom rádi pokračovat i po té 18. hodině, třeba písničkou Dávej ber, Sagvan Toffy. Dávej ber, dávej, co máš, co... Skupina Jelen a Někde kolem.
1: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát.
0: Janek Ledecký, Právě teď.
1: Právě teď. Padá letadlo Jumbo Jet.
0: Právě teď zprávy počasí, doprava a pak dál zase jenom hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: našich akcí.
1: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
2: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Během dne pak čekáme přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava.
0: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
2: Na trase z Přerova do Bystřice pod Hostýnem na příjezdu do Dřevohostic havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu a s kolonou. V Ostravě na Sokolské třídě u křižovatky s Dvořákovou havarovalo osobní auto s dodávkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte tam s kratším zdržením. A ve Zlíně ve Vodní ulici se srazila 4 osobní auta. Připravte se na zdržení i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Sucho nyní pomalu ustupuje. Češi mají zájem o takzvaný slow travel. Prezident s manželkou navštíví Zlínský kraj. Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha. Dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Včerejší a dnešní deště ale situaci výrazně zmírnily. Meteorologové navíc očekávají tento týden další srážky a tak by mělo nejhorší sucho minimálně dočasně na většině území ustoupit. Uvedli to tvůrci projektu Intersucho. Zájem o dovolenou s klidnějším tempem roste. Češi raději tráví delší dobu v dané zemi, aby její tradice a kulturu mohli poznat do hloubky. Jde o trend zvaný slow travel. Na co si dát při výběru takového zájezdu pozor, říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papeš.
6: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétní ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
5: Češi díky slow travel navštěvují více velká evropská města nebo ostrovy. Prezidentský pár bude zítra a pozítří na návštěvě Zlínského kraje. Petr Pavel a jeho žena Eva by měli zavítat do Zlína, Vizovic nebo Valašských Klobouk. Čekají je setkání se studenty, představiteli samospráv, podnikateli i občany. Součástí programu má být také návštěva filmového festivalu ve Zlíně. GIBS prověřuje úmrtí v plzeňské věznici. Vychovatel na úklid podle novinek.cz třem odsouzeným z Ukrajiny rozlil do plastových lahví dezinfekční roztok, který vypili. Všichni skončili v nemocnici. Jeden vězeň tam po několika dnech zemřel. Ze zpráv je to pro dnešek všechno a k mikrofonu se vrací Jirka.
7: Ano, krásné pondělí, minuta bude 18. hodina.
0: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
7: Naše Samira rozebere takové téma, které nás asi všechny může sem tam občas potkat. Taky jste někdy slyšeli, že vás přinesl čáp anebo vrána. Tak kde se to vzalo? O tom více s naší Samirou, teď ale Sagvan Tofy, Dávej Ber a taky Petr Muk, Prázdná ulice nebo Petra Janů. Hrajeme si celý den jenom hezky česky.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Ještě se mi směj a Petra Janů na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Nejvyšší čas na naší Samiru. Také se vám smáli, když jste někomu řekli, že vás přinesl čáp a nebo vrána?
3: Je tu někdo, komu rodiče řekli, že vás přinesl čáp nebo vrána? Ono by to i dávalo smysl. Čáp je často vyobrazován s uzlíčkem v zobáku, kam by se teoreticky jedno malé dítě v pohodě vešlo. Nicméně čáp byl odjakživa symbolem nového života, jara a rodiny. Vrací se totiž po zimě zpátky domů, staví hnízda na střechách domů a lidé si všimli, že právě v době jeho návratu se často rodili děti, a tak si to jednoduše spojili. Navíc byl čáp v mnoha kulturách považovaný za ochránce domova a nositele štěstí. No a časem vznikla obrazná představa, že právě on miminka přináší. Podle starých legend čáp nosí děti z bažin či vodních říší, kde podle lidových představ sídlí duše nenarozených dětí. Uzliček v zobáčku ale zní mnohem lépe. No a co ta vrána? Ta se objevuje hlavně ve slovanských a lidových verzích vyprávění. Vrána je taková praktičtější varianta pro obyčejný lid. Pták, který nenosil děti z bažin, ale z luk a hájů, a podle lidové slovesnosti často komínem. Konkrétní vysvětlení ale k vranám neexistuje. To znamená, že si ho můžeme klidně vymyslet.
0: Tak třeba příště, Samiro, děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A Samira zase zítra po 10. dopolední nebo právě po 18. hodině. Teď už zase hezky česky. Mandraže, šrouby a matice.
2: Blaník Radio.

0: Krásná písnička Modlitba pro Martu a Marta Kubišová. A za chvíli A ty se ptáš, co já. Mimochodem Helena Vondráčková, která s námi byla na Konopišti, tak se divila, jak máme krásné počasí. A musím říci, že taky, když jsem ukazoval někde fotky, tak mi říkali, jak je možné, že na Konopišti bylo hezky. No, my jsme si to asi objednali, to krásné počasí. Pokud máte rádi hezké slunečné počasí, těšte se na zítra. Zase se má většinou ukázat sluníčko a teploměr dokonce vystoupá až na 26 stupňů. Deštivo a zataženo naopak bude ve středu. Celý tento týden bude tak trošku na houpačce. A v závěru týdne pro vás něco chystáme a souvisí to s Konopištěm. Tak za chvíli.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Máme za sebou další české kytarové ráno. Tentokrát byl hostem Petr Kolář.
3: No a zítra se k tomu určitě vrátíme.
2: Taky se zaměříme na vaše dobré zprávy.
3: No a nebude chybět ani proplácení účtenek.
2: Těšíme se na vás už zítra v 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
6: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
5: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
6: na našem webu radioblaník.cz.

0: Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle.

0: rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.

už to bude rok, tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl.

0: A ty se ptáš, co já, Helena Vondráčková, která dostala právě takovou otázku. Co Helena a konopiště, jak se jí líbilo? Zeptali jsme se hned pár minut po jejím vystoupení na konopišti tuto sobotu a Helena, ta byla neskutečná. A takový dav lidí, kdybyste to viděli kolem toho našeho vysílacího stanu, kteří čekali na to, co Helena řekne a jestli se s nimi vyfotí a tak dále. No a Helena hlavně ocenila vás, naše blanické posluchače.
1: Hlavně prostě lidi, bylo vidět, že jsou v očekávání, že přijdu, což mě moc potěšilo. Nechtěli mě ani pustit domů, prostě atmosféra byla skvělá, zpívali se mnou, mávali rukama, tančili, tak já myslím, že jsme si to užili navzájem.
0: Ano, je to pravda, dokonce Michal David to konopiště uzavíral ve velkém stylu, potlesk, ten byl nekončící, tak si celé to konopiště budete moci připomenout už brzy, už tento víkend pro vás chystáme to nejlepší z konopiště. No a písnička Michala Davida Chtěl bych žít tak, jak se má, tady bude za chvíli. A pak taky můj kolega Mirek Téra. Přeji krásné pondělí, kdy vám hrajeme jen hezky česky.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Lucie na podvečerním Blaníku 6 minut před 19. hodinou a klobouk vekřový. Krásná vzpomínka, co říkáte. No a my v té další hodině budeme hrát nejen na vaše přání, ale čeká nás třeba Jiří Korn.
1: Chlupatý kaktus mám tak rád.
0: Počkejte si taky na Karla Gotta. Úvodu hodiny nebudou chybět holky.
1: Mám ráda, když se na mě usmíváš, když večer v náruči mi usínáš.
0: Dál vám na Blaníku budeme hrát hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Noc by se měla obejít bez srážek, obloha jen zřídka oblačná, ale místy se mohou tvořit mlhy. Teploty spadnou na 12 až 8, v údolích i k 6 stupňům Celsia. Zítra během dne má být obloha převážně oblačná, přeháněk se dočkáme hlavně na horách. Déšť, případně i bouřky přijdou jen místy, ale až později večer a hlavně na jihozápadě Čech. Teploty se zítra dostanou na 21 až 26, v tisíci metrech k 17 stupňům Celsia. A rekordní teploty pro 2. červen jsou z pražského Klementýna a v roce 1901 tam naměřili 31,6 stupně Celsia oproti roku 1928, kdy tento den zde byl nejchladnější, tedy 4 stupně a 6 desetin k tomu.
0: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
1: 3,5 minuty do 19. hodiny.
0: Mirek Téra
2: na Rádiu Blaník.
1: Přeji vám příjemný pondělní večer. Zvláštní pozdrav pak letí všem dětem, které dnes mají svůj svátek. Určitě jim nejen rodiče, ale i babičky, dědové, strýčkové a tetičky dnes dopřáli, tak říkajíc, něco na zub. A pokud jste nakupovali v samoobsluze, tak i ta má dnes svůj velký den. V roce 1955 byla v Praze na Žižkově v tento den otevřena první samoobsluha v tehdejším Československu. A do konce roku, jako by se s nimi roztrhl pytel, vzniklo jich po celé republice asi 80. Je tu ale celá dlouhá řada dalších událostí spojených s 1. červnem, o kterých jste nám napsali a navíc jste k ním i vybrali hudební dárky. Za chvilku se do toho pustíme, teď tedy posílám holky, mám ráda a já vám děkuji, že posloucháte Blaník. Hezký večer!

0: zvedli holky na podvečerním Blaníku. Písnička Mám ráda. Koho máte rádi vy? To se dozvíme třeba i v dalším vzkazu.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A v tom vzkazu, který k nám dorazil skrze webové stránky Rádia Blaník v uplynulých dnech a který je první v těchto tady, ano, prvních červnových písničkách na přání. Dnes slaví můj milovaný manžel Jan Lavička ze Žáru u Nových Hradů krásné, kulaté 60. narozeniny. Děkuji mu za lásku, oporu a všechny společné roky. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, radost a spoustu šťastných chvil s námi a s našimi vnoučátky Jiříčkem, Dituškou, Honzíčkem a Tomáškem. Za celou rodinu manželka Dita a synové Jan a manželka Míša a Martin s přítelkyní Šárkou. Zpívat bude Pavel Žalman Lhonka. Kdyby tady byla taková panenka.
2: Vaše pohodové rádio. Rádio.

0: Žalman Lohonka, kdyby tady byla taková panenka. 5 minut po 19. hodině na vaše písemné objednání. Jedna z těch hezkých českých a další bude v našem večerním vysílání následovat na vaše přání. Maru, tentokrát jsem snad písničku nepopletla. Přeju hodně zdraví, pohody. Stále si a budeš můj milovaný Marunek. Zaspívej si společně s Tomasem tvoje máma. Tak to je vzkaz, který dorazil z Plotiště nad Labem. Jestli dobře čtu, a přichystání jsou Petr Rezek s Hankou Zagorovou. Zákaz předjíždění.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

0: Zákaz předjíždění Petra Reska a Henka Zegerové tady na večerní Blaníku na naší cestě jste zcela v bezpečí. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A jen připomenu, že je zapotřebí nám psát na našem webu tedy včas, minimálně 3 pracovní dny předem, a uděláte tím někomu neskutečnou radost, pokud se na něj vzpomenete a věnujete mu část večerního blanického vysílání. Teď pojďme do Brna, milý tatínku, k tvým 70. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho dalších krásných let. V kruhu rodiny ti ze srdce přejí manželka a dcera Jarmilka s partnerem. Písnička, která určitě velmi potěší, podání Karla Gotta, Být stále mlád.
2: Rádio Blaník.

0: Marioneta a Tichá dohoda tady na Večerním blaníku v 19:16, tedy jednu minutu po čtvrt na 8 v pondělí 1. června, kdy pojďme zavzpomínat v písničkách na přání, totiž píšete nám z Velké Jesenice. Před rokem nás bez rozloučení opustil pan Jaroslav Martinec ze Svinišťan. Jeho velký koníček bylo pěstování kaktusů a měl rád chmelový mok. Pozvedněte ho dnes s námi na jeho památku. Dcery Jana a Jitka, syn Jaroslav s rodinami, manželka Anna a vnoučata Káťa, Bára, Luďa, Máťa, Felda a Kuba. Tak všichni vzpomínají na teď společně s písničkou Jiřího Korna, která nese tedy název Chlupatý kaktus.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Obyčejná holka, tak to byla Lucka Bílá tady na podvečerním, nebo spíš už možná v tuto chvíli večerním Blaníku, kde vám plníme hudební přání, ano, hrajeme podle vás a mohu slíbit, že už za malou chvíli tady budou třeba Olympik. Objednáváte si v předstihu na našich webových stránkách radioblaník.cz, kde najdete pod kontakty objednávkový elektronický formulář, který není vůbec složité vyplnit, ať už z mobilního telefonu, z tabletu nebo z počítače, zkrátka kdekoliv se dostanete na internet, tak můžete objednat pro někoho písničku, jen pište tedy včas, čím dřív nám napíšete, tím pochopitelně lépe a my pak mile rádi vaši písničku vybranou věnujeme tomu, komu ji určíte. Radio Blaník. Na vaše přání tedy každý večerní Blaník mezi 19. a 21. hraje hezky česky a za chvíli pokračujeme.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

0: Perličky na přání. Na Rádiu Blaník.
1: Krátce před půl osmou jsem tu opět s vámi a společně se mnou další z vašich hudebních dárků tohoto večera. Nejprve Mirošov, milé Rádio Blaník, zahrajte paní Janě Šilhánkové dodatečně k jmeninám, které oslavila 24. května. Píseň Okno mé lásky pro radost, tak to vzkazuje a vybírá Otoplas, ale ještě tady máme jeden vzkaz, který dorazil k dnešním narozeninám pro mého milovaného muže Petra. Posílám přání všeho, jen toho nejlepšího. Buď šťastný, spokojený a hlavně zdravý. Zdraví je to nejcennější, co člověk může mít, to oba dva víme nejlépe. Pusu posílá tvoje Ingrid, nejenom pusu, ale teď i písničku, tady skupinu Olympic.

0: Tak to byl divoký byl Ačmelák tady na večerním Blaníku, kde pokračují písničky na přání teď 7:55 a budeme hrát jak jinak než opět hezky česky, protože máme první pondělí v měsíci, ano, dneska je 1. června a tak tento den vždy věnujeme výhradně českým písničkám, které vám servírujeme na zlatém podnose od půlnoci do půlnoci a písničky na přání pochopitelně nejsou výjimkou. Pojďme tedy do Dvořiště, odkud nám píšete, vše nejlepší k tvým 43. narozeninám. Přejí tvoje děti Izabelka, Justýnka, Tereska a Honzík, tvůj manžel Milan a babička s dědou. Tak to je vzkaz, který dorazil, jak vidím, od Simony, ale my zamíříme ještě do Jablonce nad Nisou, odkud nám také píšete. Prosím o zahrání písničky pro mou neteř Laurinku Zárubovou. Chtěla bych jí moc popřát všecko nejlepší k svátku. Hodně štěstíčka a zdravíčka, že jí mám moc ráda. Ať se jí daří tancování a ve všem, co si přeje. Pak by to bylo pro mou neteř Natálku Marhoulovou ke 14. narozeninám. Také bych jí chtěla popřát všechno nejlepší, hodně štěstíčka a zdravíčka. Podepsána Žaneta a připraveni Miraj.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Pohodové rádio.
2: Jsme
1: Rádio
2: Blaník.

0: Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka, možná pro všechny děti, které dnes oslavily svůj svátek, pochopitelně, aby se jim na závěr dne takhle při Blaníku dobře usínalo.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Krátce před 7:45 mám v ruce kalendář, skutečně opravdový, papírový, žádný digitál. A mám tady několik jmen, která stihnete ještě tento týden bezpečně obdarovat hudebními dárky. To znamená, že ve čtvrtek bude mít svátek Dalibor, v pátek potom Dobroslav a Dobroslava, v sobotu Norbert a v neděli Iveta a Slavoj. Takže znáte někoho s těmito jmény? Objednejte mu hned teď na našich blanických stránkách jeho oblíbenou písničku, pozdravte ho, můžete mu tímto způsobem popřát k svátku a úspěch je zaručený, uděláte neskutečnou radost. Tak schutí do toho, půl je hotovo. Radio Blaník.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
2: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: A večerní Blaník se opět mění ve sváteční Blaník. Budeme oslavovat. Milá Laurinko, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Den plný smíchu, lásky a pohody ti přejí všichni, kteří tě mají nejraději na celém světě. Mamka, taťka, Viktor, babičky, strýc Daniel, Sára a naši mazlíčci Richard, Sany a Sáša. Tak to je vzkaz, který dorazil od Sabiny ze Sokolnice a přichystána skupina Elán a písnička Kočka.

0: Show se může změnit i večerní Blaník, večer co večer mezi 19. a 21. hodinou, protože hrajeme podle vás a záleží jen a pouze na tom, o jaké písničky si napíšete v předstihu na našich webových stránkách. Podobně jako jste nám napsali s Chrudimi, prosíme o zahrání písničky pro našeho syna Vojtu, který dneska slaví své 21. narozeniny. Milý Vojtíšku, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Úspěšně zvládni zkouškové období a také ať se vám dnešní premiéra pohádky, kterou jste nacvičili, vydaří. To vše ti z celého srdce přejí mamka, taťka, babičky a dědové a posílají písničku přichystána Eva Farná a David Stypka Zázraky.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
3: Rádio Blaník.

0: Evou Farnou a Davidem Stepkou, písničkou Zázraky, jsme se dostali až do poloviny těch pondělních, zároveň prvních červnových písniček na přání na Blaníku. Kdo na nás čeká v té další části?
1: Miluju tě a jsem do tebe blázen, budu tě milovat.
0: Kytarista, zpěvák, skladatel Petr Šťastný a písnička Miluju tě. Chybět nebude ani Jarek Šimek. A počkejte si i na Argemu. Dál vám Blaník bude hrát hezky česky a podle vás tak hezký večer 3 minuty před 20.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Blaník, počasí.
1: Noc by se měla obejít bez srážek, obloha je nezřídka oblačná, ale místy se mohou tvořit mlhy. Teploty spadnou na 12 až 8 v údolích i k 6 stupňům Celsia. Zítra během dne má být obloha převážně oblačná, přeháněk se dočkáme hlavně na horách, déšť, případně i bouřky přijdou jen místy, ale až později večer a hlavně na jihozápadě Čech. Teploty se zítra dostanou k 21 až 26 v 1000 metrech k 17 stupňům Celsia. A pojďme za sluníčkem a do Karlových Varů, kde vychází zítra 2 minuty po 5. hodině, zapadne 10 minut po hodině 21. Nad obzorem tedy vydrží krásných 16 hodin a jako bonus 8 minut.
0: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí. Mirek Tera
2: na rádiu Blaník.
1: Jsem tu opět s vámi 2 minuty před 20. hodinou a to v úvodu další části písniček na vaše písemná objednání, tedy písniček na přání. Píšete nám ze všech našich koutů, mnohdy i ze zahraničí, ale kamže se vydáme v těch dalších chvílích? Bude tady Hořovice, vidím tady také napsané Valašské Meziříčí, anebo Mukařov a řadu dalších krásných míst v naší zemi. Tak počkejte si na to a na další hudební dárky. Nejprve ale je tady skupina Oceán a písnička Ráchel. Tak dobrý večer.

0: Na večerním Blaníku skupina Osán, písnička Ráchel, 4 minuty po 20. hodině. Písničky na přání, to znamená, že jsou v plném proudu touto dobou.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A tak pojďme na další z vašich hudebních dárků, nebudeme otálet a pustíme se opět do radosti někoho z vás. Pro naši úplně nejvíc nejlepší kamarádku Marušku Němcovou ze Srbína k narozeninám je přichystána ta další písnička. Přejeme pohodu, pořád dobrou náladu, žádné zdravotní problémy a krásnou dovolenou s krásnými večery. Máme tě rádi. Ivanka, Láďa, Mirek a Argo, kteří vybrali Argemu a Jarošovský pivovar.
2: Vaše pohodové rádio. Rádio.

0: Hlas Richarda Kebice v písničce Kdo z nás je vinný od skupiny Turbo z roku 1989. Teď 2 minuty před 8:45. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A psát můžete, jak se říká, o 106, kdyby se náhodou sešlo víc vzkazů, než se dokáže vejít do 120 minut mezi 19. a 21. hodinou, tak písničky na přání tady na Blaníku, že jste to vy, prodloužíme, žádný problém. Takže pište, komu chcete udělat radost a jakou písničkou, a my míříme za dalšími vzkazy. Mám tady jeden z Valašského Meziříčí. Prosím, pošlete písničku pro mého milovaného tatínka Petra k dnešním narozeninám. Tatínku, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se máš fajn a ať ti jde všechno, na co sáhneš. Přeje celá rodina. Ještě ale pojďme do Hořovic. Milá Natálko, čas tak letí a dnes je tu zase tvůj den. Máš narozeniny 31. A s celou naší rodinou máme přání jediný. Ať jsi zdravá a šťastná. Ať máš v sobě stále ten motor, díky kterému jedeš na plný plyn a plníš sny sobě i ostatním. Ať máš stále tu potřebu dělat svět lepším, protože ty na to máš. Jsi pro nás vším a my budeme při tobě vždycky stát, ale to už je zase jiná písnička. Milujeme tě navždy, máma, táta, obě babí, Milena, Jirka a Adinka jsou tady podepsáni a přichystán Jarek Šimek. Tak tedy všechno nejlepší k narozeninám.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro

0: nejde popsat, jak moc tě miluji. Růženko moje, miluji tě víc a víc. Konečně jsme se dočkali a nyní nám začíná náš společný život. Děkuji, že tě mám, ty jsi má a já tvá navždy. Miluji tě tvá Monča, která vybírá písničku Miluju tě od Petra Šťastného.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná.

nejlíp jim bylo. A Mňáka a Žďorp tady na večerním Blaníku, 2 minuty před 8:30, kde pokračují vaše hudební dárky, taková plejáda v podstatě toho, co je mezi vámi nejoblíbenějšího, co se týká hudebních nahrávek, písniček. Zkrátka písničky na přání jsou tady pro vás večer co večer na Blaníku a vy máte jedinečnou možnost se zapojit v podstatě do tvorby našeho vysílání. Napište nám, co byste rádi slyšeli v tomto čase mezi 19. a 21. minimálně 3 pracovní dny předem a my vám pochopitelně písničku mile rádi z archivu případně oprášíme a zařídíme do vysílání. Takže pište, objednávejte písničky, posílejte pochopitelně svým známým přátelům, kamarádům, uděláte tím neskutečnou radost a teď si počkejte i na ty další, jako třeba na Standu Hloška a Petra Kotvalda.

0: Dál vám na Blaníku tedy hrajeme hezky česky a jsme v pohodě i teď před půl devátou, tak krásný večer.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Karireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Karireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na karireal.cz.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
2: Na rádiu Blaník.
3: Přesně minutu po půl deváté je s vámi na Blaníku opět Mirek. Já vás zdravím a vítám vás, pokud jste právě naladili mezi písničkami na přání, které mají dosah po celém světě. Díky internetu nás můžete poslouchat třeba i v Montrealu, kam skutečně reálně teď zdravíme z blanického studia. Píšete nám totiž: milý Blaníčku, nejprve bych vám chtěla poděkovat. Poslouchám vás každý den a opravdu si to užívám. Jste skvělé rádio. Ráda bych vás poprosila o písničku pro jednoho úžasného človíčka, který dnes slaví své narozeniny. Jsem moc ráda, synečku, že si v mém životě přeji ti krásné narozeniny. Hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Podepsána Marcela, které děkujeme za ta vřelá, krásná slova, která nás tady všechny potěšily. A posíláme Miroslava Žbírku a písničku Prvá.

0: takovej vůl. Tolik Marek Ztracený na pondělním večerním Blaníku. A další hezká česká za námi, tak se nezlob, nezlobte se. Pokud snad na někoho máte malinko zlost, tak třeba vám to srovná a spraví písnička na přání. Myslím ten váš vztah, který tím může být malinko narušený, protože písnička na přání mají své kouzlo i v roce 2026. A to přesně v jeho polovině, v podstatě dnes máme 1. června. Takže klidně můžete objednat písničku na přání pro někoho, kdo se na vás třeba zlobí a možná to bude dobré. Pojďme ale na vzkazy, které k nám dorazily k té další písničce, která už je přichystána. Milá maminko, přejeme ti všechno nejkrásnější k tvým 36. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a spoustu splněných cest do Itálie. Společných cest do Itálie. Máme tě moc rádi, s láskou tvé dcery Mona a Luca. A to je vzkaz, který na Blaník dolétl z Hluboké nad Vltavou. Míříme do Libína. Chtěli bychom poprosit o zahrání písničky pro našeho syna Honzíka Kaňáka z Libiny k jeho dnešním 18. narozeninám. Přejeme zdraví, štěstí, kopec lásky, školní úspěchy a šťastné vkročení do dospělosti. To ti ze srdce přejí rodiče a brácha Adámek. Zpívat budou Standa Hložek a Petr Kotwald, protože věřte, nevěřte, s Vladíkem všechno bude v pohodě.
1: Rádio

0: To byl duet Tomáše Kluse a Věry Martinové. Magnetické bouře. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Pokračujeme v tom, co máte rádi. Je tady další z hudebních dárků dnešního večera. Píšete sice z Prahy, ale slovensky. Všetko nejlepšie k meninám Žanetě praje Gabriel. Dnes má sice svátek Laura, ale nevadí. Samozřejmě milé rádi Žanetu potěšíme písničku, kterou vybírá Gabriel. Nicméně je tady ještě jeden vzkaz k této písničce. Prosím o zahrání písničky od Ivety Bartošové pro moji manželku Vlastu Holou, která dnes slaví 50. narozeniny. Hodně zdraví a štěstí přeje manžel Luboš, syn Honzík, máma, táta, babí Bohuslava a pejsek Clark. A Iveta Bartošová, písnička o lásce.
1: Pohodové české rádio.

0: O lásce na večerním Blaníku zpívala Iveta Bartošová na vaše přání. Pojďme na poslední přání tohoto večera, které k nám dorazilo z hlavního města. Tuto píseň chci věnovat své milované přítelkyni, ať zvládne všechny závěrečné zkoušky a ať dostane výuční list. Bez ní bych byl ztracený a moc jí miluji. Tak to vzkvězuje a píše Daniel a písnička, kterou vybírá, tak ta se jmenuje Schody, se kterou přichází Kabáti.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží stejně má.

0: Takové bylo finále pondělních písniček na přání těch prvních červnových. Tak to byla skupina Kabát a Schody. Podle vás Večerní Blaník hraje opět zítra mezi 19. a 21. Tak nezapomeňte poslouchat. Určitě buďte u toho, co kdyby některá z písniček patřila vám. Pro všechny v další hodině už jsou teď přichystáni třeba Miraj. Poslechneme si tedy Drahokamy, Chybět nebude ulice v podání Lucky Bílé. A za tebou a také za vámi všemi se vydají Jelen. Dál vám na Blaníku budeme hrát hezky česky, krásný večer.
1: Kdekoliv na světě
2: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
2: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
0: Dnešní noc by měla se obejít beze srážek, obloha je nezřídka oblačná, ale místy se mohou tvořit mlhy. Teploty spadnou na 12 až 8 v údolích i k 6 stupňům Celsia. Zítra během dne má být obloha převážně oblačná, přeháněk se dočkáme hlavně na horách, déšť, případně i bouřky přijdou jen místy, ale až později večer a hlavně na jihozápadě Čech. Teploty se zítra dostanou k 21 až 26, v tisíci metrech k 17 stupňům Celsia. A pranostika, ta dnešní říká o svatém Fortunátu, kapka deště má cenu dukátu.
2: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Za minutu 21 hodin.
2: Mirek Tera.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Tak tady hezký pondělní večer i v tomto čase, kdy předpokládám, že děti, které dnes mají svátek, už šly asi dávno na kutě a tak si svůj svátek mohou užít i jejich rodiče od roku 2012, totiž 1. června. Díky OSN máme i Světový den rodičů. Ať už si chvíle odpočinku a klidu zpříjemníte jakkoliv, my vám k tomu teď posíláme i tabáček, tedy skupinu Činasky, tak užívejte večer s Blaníkem.

0: Jelen a písnička Za tebou na večerním Blaníku. Za kým bychom se teď mohli vydat, jsou ti, jejichž jméno nám dnes připomíná kalendář. Nejčastějším křestním jménem 1. červnového dne je Laura se 6029 zástupkněmi tohoto původně latinského jména. Druhé nejpočetnější křestní jméno tohoto dne má 19 nositelek a je to Laura, po kterém následuje Loreta, Laurencie, Hortensie, Hortenzie a Lorna. Tak to jsou jména dnešních oslavenkyň, kterým určitě ještě můžete na poslední chvíli poslat blahopřání, tak jako my teď to blanické. Zítra bude oslavenců podstatně méně, jméno Jarmil má 510 chlapců a mužů v naší zemi. Jarmilů je pak 30, tak jestli nějakého znáte, važte si toho, jsou to jména skutečně vzácná. Vzácné české hudební poklady nám dnes až do půlnoci nabízí Blanický hudební archiv, který právě teď vydává Petra Spáleného a písničku Je to trest. Tak hezký večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky.

Oheň v sobě máš, zpíval v písni z roku 1982 Karel Gott v textu Eduarda Pergnera a původní melodii italské zpěvačky, textařky a pianistky známé jako Alice na večerním Blaníku. Červená, žlutá, zelená a modrá jsou barvy, které nás, vášnivé turisty, dokáží provázet českou

0: i česky.
1: Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: V pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký.
1: Olga Luno.

0: Těšíme se na vás odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Tata skupiny Buty jen pro vás z večerního Blaníku. Co se dělo v našem vysílání odpoledne po půl třetí? Vydali jsme se po turistických značkách, ale pozor, ne po těch českých.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Dnešní dobrou zprávu připravila Sára Dvořáková.
3: Dnes nás budu chválit. Češi mají něco, co jim závidí velký kus světa. Turistické značení. A není to přehnané. Barevné značky, které nás běžně vedou lesy, horami i vesnicemi, dnes inspirují i daleko za hranicemi. Nově se podle českého systému začne značit také v Mongolsku. První symbolické české značení už vzniklo na trase vedoucí na horu u hlavního města Ulán-Bátáru a na podzim začnou i školení místních značkařů. Mongolsko se tak přidává třeba k Brazílii, Chorvatsku nebo rumunskému Banátu, kde český systém už funguje. A právě letos se kvalitní značení bude hodit možná víc než kdy jindy. Na letní dovolenou totiž plánuje v Česku zůstat rekordních 77% lidí. Pro mnoho rodin je domácí cestování jistota. Nemusí řešit letiště, dlouhé přesuny ani složité změny plánů kvůli nejisté situaci ve světě. Nejvíce lidí míří do jižních Čech, na jižní Moravu nebo do Moravskoslezského kraje. Zajímavé ale je, že skoro polovina Čechů chce letos vyrazit někam, kde ještě nikdy nebyla. A právě proto je dobré vědět, že české turistické značení patří k nejlepším v Evropě. Stojí za ním tisíce dobrovolníků, kteří každý rok obnovují stovky kilometrů tras, směrovníků a map. A možná je to jedna z věcí, které bereme jako samozřejmost, dokud nezjistíme, že jindy to tak úplně nefunguje.
0: Prostě my Češi jsme si uměli vždycky dobře poradit, abychom se nestratili. Sáro, děkujeme.
3: Taky děkuju a budu se těšit zítra. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio dobrých zpráv.
0: Nechte zvony znít, bude za malou chvíli zpívat Marta Kubišová a následovat budou další hezké české písničky, na které se vždy o prvním pondělí v měsíci tady na Blaníku zaměříme. Tak hezký poslech.

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio. Vaše pohodové rádio.
1: Blaník.
0: Rádio Blaník.

0: Poklidný první červnový večer vám přejeme všichni z Blaníku, kde vám budeme milé rádi i nadále dělat společnost. Rádio Blaník. Je tu jediný den v měsíci, kdy vám až do půlnoci budeme hrát pouze hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc by se měla obejít beze srážek, obloha je nezřídka oblačná, ale místy se mohou tvořit mlhy. Teploty spadnou na 12 až 8, v údolích i k 6 stupňům Celsia. Zítra během dne má být obloha převážně oblačná, přeháněk se dočkáme hlavně na horách, déšť, případně i bouřky, přijdou jen místy, ale až později večer a hlavně na jihozápadě Čech. Teploty se zítra dostanou k 21 až 26, v tisíci metrech k 17 stupňům Celsia. A třeba v Bruntálu? Zítra slunce vychází ve 4 hodiny a 45 minut a zapadá ve 20:51. Nad obzorem tedy bude 16 hodin a 6 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: Večerní Blaník vám dál nabídne 2 hodiny sladké romantiky ve společnosti písniček z lásky a spolu se tady na Blanické vlně můžeme sejít opět po půlnoci, pokud budete mít zájem. Ať vám do té doby s Rádiem Blaník hezky přeje Mirek Téra a za malou chvíli bude 22 hodin. Rádio Blaník.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: ti strička, pojď ti strička, bilabil.cz.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce. Blaník.
0: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
1: Blaník je i Bezva práce.
0: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Úterní obloha bude ráno jasná až polojasná, ojediněle mlhavá. Postupně očekávejme většinou oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Později k večeru se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Fotky z našich akcí,
5: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
4: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

0: Chraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.

0: víc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6
1: a potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

taki porcelan. Zwłoty, rejmacy, bulgama, tapety, parmazan.

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Úterní obloha bude ráno jasná až polojasná, ojediněle mlhavá. Postupně očekávejme většinou oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Později k večeru se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

Poklidnou úterní noc vám za celý náš blanický tým přeje Mirek Téra. Máme druhý den už 23. týdne tohoto roku. Zároveň je také druhý červnový den a to znamená, že svátek má Jarmil a věřte, nevěřte, Jarmilů, kteří údajně milují jaro, zároveň ale i prudkost a sílu, je u nás pouze 510. Nicméně svátek má také Jaromil, který počet dnešních oslavenců příliš nenavýší. Vás, Jaromilové, je totiž v naší zemi přesně 30, proto teď z nočního blaníku posíláme přesně 540 gratulací. Poblahopřát můžeme také panu režisérovi Tomášovi Vorlovi, kterému je dnes 69 a vzpomenout si můžeme třeba na fotbalového brankáře Františka Pláničku, který se narodil v roce 1904. Z významných událostí mě pak zaujal rok 1896. Před 130 roky získal pan Marconi patent na rádio. Tady asi na místě poděkovat, protože bez toho by vám blaník nemohl nabídnout v příštích minutách další porci hezkých českých písniček. Tak hezký poslech.

Kotek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich siklek. Snad se chtěl modlit.

0: není a v něm, co jsem psal.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Úterní obloha bude ráno jasná až polojasná, ojediněle mlhavá. Postupně očekávejme většinou oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Později k večeru se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události.
1: Krásné ráno. Je úterý 2. června. Dnes má svátek Jarmil a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Muzeum Mariánská Týnice v Kralovicích na Plzeňsku hostí vernisáž nazvanou Svatá Anna Samotřetí z Plané. Příběh sochy. Výstava potrvá do 20. září. Výstavní prostor Mass House v Pardubicích nabídne zázemí pro výstavu s názvem Kraj mého srdce Edita Slabá. Tvorba malířky nabízí pohled do světa, kde se prolíná fantazie s příběhem.

rodními motivy a také prvky typickými pro Pardubický kraj. V regionálním muzeu Skuteč se koná výstava Krása střeleckých terčů. Představí řemeslo malovaných střeleckých terčů i další historické předměty spojené se střeleckými spolky. Akce potrvá do 6. září. V Mostě proběhne zahájení výstavy ke 125. výročí MHD na Mostecku. Výstava, která se koná v oblastním muzeu a galerii v Mostě, provede návštěvníky historií dopravy prostřednictvím pokladů ze soukromé sbírky Petra Kříže. A hodinu před polednem startuje v zoologické zahradě v Praze Den pěstounů. Akce je určena pro pěstounské rodiny, zájemce o náhradní rodinnou péči i veřejnost. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který splává.

vidíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám pod obojí, stejný lidi se soumrakem mají.

0: Deník počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Úterní obloha bude ráno jasná až polojasná, ojediněle mlhavá, postupně očekávejme většinou oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Později k večeru se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Ani Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.